kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo. Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy, takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opevříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Jdu stranu, ty jsi tady načal to svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Bez ní by to nebylo ono. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a na dálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Takže do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: A to jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovýrok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozhena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jestli přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, vchutná to výborně, nějaký grill. Mm. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako Unibobuňka, a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
3: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A s Kánou.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené je z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holu.

0: Pardubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech, vorech, a oni plavci neboli voraři si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhali chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo a oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vory bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jináž z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostej unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval. Dřevo.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravoval stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zúžitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, protože ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je vraceli do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižní Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, já se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři. Tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejde udělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerkem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šív. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pokud se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný, a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní. Moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda. Zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno. I mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo, furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu, a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krvácely vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit, a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra, není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlíží. Vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovuju ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďko bych to mohl jako si splíct a mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CT. Mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělé. Udělalo to dobře v té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší. Ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní.

0: A kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
0: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky. Tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát a zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
0: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
0: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
0: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
0: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, začala, že nic takového nebylo.
3: No, ne, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: No, necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, ne. Pane doktora Šmída,
3: ne, vůbec,
1: protože dřív
3: vůbec.
1: Jsme se báli.
3: No, tak bála, no, tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře, asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako, co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový voříšky. Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký voříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není.

0: abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
0: No, ano.
1: A děkuju, že jste děkuju, přišli.
0: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Voda v přehradě Sečna Chrudimsku se dál zhoršila. Hygienici v ní nedoporučují koupání. Nízké výkupní ceny mléka znamenají komplikace i pro zemědělce v Pardubickém kraji. Meteorologové varují před vedry a rizikem požárů. A velmi teplé počasí nás dnes čeká i na východě Čech. Teploty do 32 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Věra Přibylová. Voda v přehradě Sečna Chrudimsku se výrazně zhoršila a není vhodná ke koupání. Hygienici tam naměřili čtvrtý stupeň znečištění z pěti kvůli vysokému výskytu sinic.
2: Koupání na Seči představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy, alergiky a osoby s oslabeným imunitním systémem. Mírné znečištění vykazuje i přehrada Pastviny nebo Rybník Hluboký. Naopak, čistou vodu bez závad mají podle hygieniků písníky Mělice a Hrádek, přehrada Březina nebo biotopové koupaliště v Hlinsku. Z Pardubic, Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
0: Kvůli nízkým výkupním cenám mléka mají potíže i někteří zemědělci v Pardubickém kraji. Platby za litr klesly pod 10 korun. Vloni se pohybovaly kolem 13. Největší problémy mají podniky, u kterých zároveň kvůli suchu dopadla i hůř sklizeň. Vysvětluje Vanda Rektorisová z Krajské agrární komory.
3: Takže loni se ta rostlinná výroba dohánila, ten, kdo měl tu živku, taky dohnal třeba cenami výkupními toho mléka, a to letos není.
0: Nový park u kostela a hřbitova v Pardubických Pardubičkách dostává konkrétní podobu. Hotová je mlatová cesta, zpevněné plochy, hřiště, základy pro altán i veřejné osvětlení. V nejbližší době přibude mobiliář a griloviště. Na podzim pak stavbaři vysadí stromy a další zeleň. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou dnes a v pondělí překročit 32 stupňů. Dnes platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept se lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude slunečný, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, nejvyšší teploty na horách 21 až 25 stupňů. Vítr povane slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak přes den slabě klesne a večer se měnit nebude. Biopředpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Teď brzy ráno nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké dobré ráno, přejeme hezký vstup do nového dne. Je tu neděle s datem 9.8. Svátek mají Romanové a Romeo a my vám nabídneme pro pěkné probouzení písničky, které stárnou. Jestli už takhle časně z rána musíte na nohy, tak vás na ně pomůžeme postavit pomocí Jany Kratochvílové, Briana Adamse anebo kapely Marcias.
1: Dobré ráno a Jan Bambers.

0: Vaša Rangers v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice v 5.09, téma, které asi nebude úplně pro slabé žaludky. Teplo a léto, to je krásné počasí a období, kde vlastně žije úplně celá planeta a úplně, ale úplně všechno, co žít může. Třeba i mikroby, kteří kazí jídlo. Upozorňují na to vědci, při vyšší teplotě se urychluje chemické dějení se v jídle a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jenom několik dní. Jak se od odborníků dozvěděl reportér Martin Srb, tak ne úplně všechno, ale patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta ružnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta ružnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo mikroby vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
3: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.
6: You got it!

0: opět máme na programu Zámecké léto. S Františkem Kinským navštěvujeme řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se žije dnes na zámku a slyšeli také příběhy jejich rodin. A dnes se vydáme do Malče na Vysočině, kde žili velikáni 19. století.
1: Počasí.
0: Možná i vy dnes zavítáte na nějaký ten hrad či zámek, tak budete k tomu mít příjemné počasí. Den bude slunečný, teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 nad nulou. Vítr bude vanout východním až jihovýchodním směrem, a to velmi mírně. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré. A co se týče biometeorologické předpovědi, ta bude na stupni číslo 2, což je střední zátěž, a tlak se měnit nebude.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá v půl šesté, ještě Marcias a Zuzana Michlová, písnička s Louisem a taky Creedence Clearwater Revival, ale ještě předtím Marie Tomsová. A tentokrát se zastavíme v Praze, v Pardubicích. A pozor, stihneme i zastávku v New Yorku.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes bych vám ráda řekla slovy mého syna něco o lidech, o městech a lidech. Kde kdo by si tuto větu mohl zaměnit ve své mysli za slavný román Johna Steinbecka, ale já se nechci věnovat myším. Všimli jste si, že mírou přelidněnosti obce se zvyšuje i míra negativity obyvatel v ní? Pro příklad nemusíme chodit daleko. Praha. Lidi jsou v Praze naprosto všude. A je jich přemíra. A protože mají plné ruce práce s tím, aby na sebe nebyli především v metru a autobuse nacpaní až tak, že to hraničí až s necudností. Na nějaké usmívání, vřelost a milost k bližnímu svému už zkrátka nemají čas. Nikdo se na vás neusměje, nikdo se na vás dokonce ani nepodívá a existuje teorie, že v Praze je to stejné jako v New Yorku. V čem? No, pokud byste v MHD nebo na ulici v Praze, nedej bože, zemřeli, všimli by si toho v lepším případě až za několik dní. Pak se ale ocitnete například v Olomouci, podpatek nebo hůl se vám zasekne v otvoru u kanálu a hned vám ti skvělí hanáčtí lidé jdou bez řečí na pomoc. Proč? Snad proto, že jich žije v Olomouci míň. Snad proto, že dobrosrdečnost mají zkrátka v krvi. Můj starší syn Miloš má s přelidněnými městy špatné zkušenosti. Praze nebo Brnu se proto vyhýbá a pobyt v Tokiu nebo New Yorku by pro něj představoval zhmotnilou noční můru. Já sama musím říct, že je příjemná změna, když se procházím tou naší chatovou obcí, 7 kilometrů od Sečské přehrady a usměvaví caparti na kolech se můžou přetrhnout, jen aby vám řekli dobrý den. Neznámý šedovlasý pán vám galantně podrží dveře od místní prodejny se smíšeným zbožím a když mu poděkujete, ještě se na vás na oplátku usměje. Pardubice jsou takový zlatý střed. Lidi jsou tu trochu otevřenější. Prodavačka u hlavního nádraží si vám ráda postěžuje, cituji, že z těch veder by jeden chcíp a v zápětí vás zcela ráda pochválí, že vy nemusíte, protože žijete u Sečské přehrady. Na ulici se na vás někteří lidé dokonce sami od sebe usmívají a pokud třeba nevíte, jak k pardubickým automatickým mlýnům, ochotně vás navigují. Kapitola sama pro sebe jsou ovšem řidiči pardubických autobusů. Těch se určitě na nic neptejte. Mluvte s nimi jen pokud je to nezbytně nutné. Pokořeně zaplaťte kartou nebo hotově svou částku za přesunutí z místa A do místa B a běda, jestli máte na zaplacení pouze papírové bankovky. To už jste si z místních řidičů udělali nepřátelé. A budou si vaši zradu do smrti pamatovat. Každopádně to nebylo vždycky takové. I v Praze jsme se na sebe uměli usmívat. Chovali se jako jedna lidská bytost k druhé a drželi jsme pospolu. Snad to bylo dobou. Snad tím, že jsme měli společného nepřítele, který svíral Československo v jeho železných pařátech. Ale ráda bych, aby se ty časy pospolitosti, galantnosti, slušnosti, časy, kdy bylo normální říct obyvatelům stejného domu i ulice dobrý den. Proto na vás apeluji. Zkuste se na sebe víc usmívat. Nepředstírat, že ostatní neexistují. A věřím, že si tím všichni nakonec zpříjemníme den. A o to nakonec jde. Aby se nám tu všem dohromady líp žilo. Vaše Marie Tomsová.

0: mnohých kapelách a skladatelích se říká, že mají vizionářské texty. No tak doufejme, že to nebude za pár let platit i o skladbě od Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Tedy už si někdy viděl déšť? Snad se za chvíli takhle ptát nebudeme muset. Na co se určitě ptát nemusíte, je, jaké písničky, které nestárnou, uslyšíte po zprávách Věry Přibylové. Budou to písničky od kapely Elán a také od Václava Neckáře. Ale protože se blíží půl, je to Věra.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Přehrada v Pařížově na Chrudimsku vysychá. Nádrž je zaplněná jen zhruba ze třetiny a hladina postupně klesá. Vodohospodáři očekávají, že pokud se přítok nezvýší, přehrada se úplně vyprázdní za několik dní. Podobná situace tam nastala naposledy v roce 2018. Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek víc turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících, o 60 tisíc víc než v loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Tauber proto očekává další rekordní sezónu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce. Heřmanův městec se dnes připojuje ke dni židovských památek. Zájemci se tam můžou prohlédnout synagogu, ale také hřbitov ze 16. století s víc než tisícovkou dochovaných náhrobků. Pro návštěvníky bude přístupný mezi 11. a 16. hodinou. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře. A počasí? Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno. Denní teplotní maxima 29 až 32 stupňů. Na horách 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý východ a jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré. Tlak přes den slabě klesne, večer se měnit nebude. Aby o předpověď bude na stupni číslo 2, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V brzkých ranních hodinách se na silnicích Pardubického kraje jezdí bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Pardubice. Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Poslouchač Václav Neckář, 4 minuty před 6:45 nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. Tak přesně to je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál častěji. Jak se přesvědčila redaktorka Josefína Báčová, tak tropické teploty si společně s dlouhotrvajícím suchem svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o něj někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas. Český.

0: která nepotěší vás, kteří rádi sportujete a chtěli byste si ještě užít sportování v parku na Špici, tak dnes máte poslední příležitost navštívit sportovní park Pardubice 2026 v Pardubickém parku na Špici.
1: Počasí.
0: Ten dnes končí, ale pokračuje Pardubická juniorka, což je zase tenisový turnaj, který už se letos koná po 99. na tenisových kurtech tady vedle Pardubického zámku. Tak, ale pojďme k počasí. Dnes bude krásný slunečný den, 29 až 32 stupňů Celsia jsou maxima, na horách 21 až 25 stupňů, rozptylové podmínky budou velmi dobré během dne, tlak se měnit nebude a bio na dvojice, a to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Baltimore Olgy Lounové nás dovedlo až ke chvilce humoru, když si představíte, že se vydáte do zahraničí, představíte si nebo převádíte do zahraničí verze televizní seriálu, tak nesmíte nic ponechat náhodě. Své o tom věděl režisér Václav Orlíček, který se před lety v našem zábavném pořadu rozpovídal o pohádkovém Rumburakovi.
1: Když jsme byli vyzváni, respektive přijel za námi z Kolína nad Rýnem, což byla největší televize německá, nějaký pán, který se představil jako Gerd Winterfering, a říkal, pánové, s Macourkem jsme byli teda dva, s mým spoluautorem, nebo autorem, já byl ten spoluautor, ale pak zase režisér. No tak jsem říkal, víte, já bych od vás něco chtěl, já všechny vaše filmy znám, který jste natočili, vy děláte hodně, hodně s humorem a s fantazií, a já bych od vás něco jako Dívka na koštěti a Popelka, Jak utopit doktora Mráčka. Já bych od vás chtěl 13 dílů, ale každý díl, aby měl 28,5 minuty. My jsme říkali, prosím vás, a proč 28,5 minuty? On říkal, no my máme vysílací čas pro mládež 30 minut a já potřebuju 1,5 minuty na ohlášení a odhlášení. Takže chtěl 28,5 minuty. Tak ty první díly, to jsem si dal záležet, že jsem to udělal na vteřinu přesně ve střižně, že když ještě něco přečnívalo, tak ze střihačem jsme hledali, kde bychom ještě pár okýnek ustřihli, pak jsme to změřili stopkama a bylo to přesně 28,5 minuty. Tak on říkal, takhle přesně mi to ještě nikdo neudělal. No, tak jsme posílali díly, první díl jsem přeložil sám a poslali jsme to. Macourek říkal, no jo, ale ty po nocích to překládáš, já to dělal asi 3 noci. Jeden díl měl nějaké 60-70 stránek, tak to bylo poměrně dost překládání, protože jsem si musel samozřejmě vypomáhat slovníkem. Macourek říkal, ale to nejde, do 2 do rána překládáš, já tě tady potřebuju, vymýšlíme to spolu, tak musíš při tom všem bejt. No tak jsme vzali inzerát, ozval se nám penzionovaný profesor němčiny, gymnaziální profesor němčiny a tomu jsme zadali další díly. Zavolal, že už má teda díl hotovej, tak abych si proto přišel. Tak jsem proto přišel a večer si tak říkám, já to jenom zkontroluju, listuju v tom. V české verzi bylo napsáno, na okno usedne krkavec, promění se do rumburaka a vstoupí do místnosti. Ta scéna samozřejmě je v seriálu. A já tam čtu v tom překladu. Na okno přiletí krkavec, promění se do obyvatele města Rumburg a vstoupí do místnosti. Jak říkáme Brňák, Plzeňák, tak on říká Rumburák, no to bude člověk z Rumburka.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Sucho může poškodit zejména mladé ovocné stromy. Lidé by se neměli snažit z vysychajících řek stěhovat raky. Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Jsou to zprávy s Věrou Přibylovou. Dobré nedělní ráno. Ovocnářům v Královéhradeckém kraji dál stěžuje situaci dlouhotrvající sucho. Už v červnu prudké slunce spálilo a poškodilo část rybízu, malin nebo jablek. Tato situace by se ale měla podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka opakovat neměla.
4: Teplota kolem 35 stupňů Celsia není zase až tak výjimečná na polovinu léta pro nás. Co je ovšem podstatně horší, tak je samozřejmě situace s vodou, která se dá říct, že je skutečně kritická. V těch sadech už vůbec není tráva, která zpevňuje ty porosty, ta je úplně spálená. Na mnoha místech skutečně už ty stromy přestávají vegetovat a třeba i u těch mladších výsadeb může hrozit to, že mohou i uschnout.
2: Lidé by se neměli snažit z vysychajících řek stěhovat raky. Varuje předtím Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Kvůli poklesu hladin jsou živočichové zranitelnější. Velmi nízké průtoky má kvůli nedostatku srážek třeba chrudimka, orlice nebo doubrava. Přemístění raků jim ale může způsobit stres a také tím stoupá riziko šíření nebezpečné nákazy račího moru. Festival metalové hudby Brutal Assault v Josefovské pevnosti letos navštívili fanoušci z více než stovky zemí světa. Podle organizátorů přijeli lidé téměř ze všech evropských států, ale také například z Číny, Portorika, Mexika, Chile nebo Austrálie. Nejpočetnější zahraniční skupiny tradičně tvořili fanoušci z Německa, Polska a Slovenska. Festival skončil včera a během 4 dnů na něm vystoupilo víc než 100 interpretů na několika pódiích. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
5: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy budovali i ve třetím utkání nového ročníku šance ligy. Spartu porazili po gólech Šubrta a Klímy z penalty 2-0. Trenér Středočechů Aleš Majer byl spokojený především s výkonem v první půli, kdy domácí dali oba góly.
6: Jsme byli dostatečně, i když to je trošku líp, a dostatečně kvalitní v kombinaci a nebáli jsme se hrát a myslím si, že jsme byli velmi aktivní, hlavně v těch přechodových fázích a až na pár lehkých ztrát jsme nedávali míče zadarmo. Škoda, že jsme tam některé ty situace nedotáhli. Tam si myslím, že jsme někdy v takové předfinální fázi zbytečně přišli o míč dost lehce. Počasí.
2: Dnešní den bude opět slunečný, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak přes den slabě klesne a večer se měnit nebude. Biopředpověď je pak na stupni číslo 2 a to je střední zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Uprostřed panelového sídliště v Pardubických Polovinách vykvetla louka plná pestrobarevných květin a my se na tu louku virtuálně vydáme s naším vysíláním už za chvíli a přidáme i písničky, které nestárnou. V této půl hodině od kapely Olympic, Amy Grant a nebo od Miroslava Žbírky či Madony.
7: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: se o nich a dodnes to platí, že hrají slušnej Big Beat, kapela Olympic a písnička, která nestárne, Hrál. Hráli jsme jí 3 minuty před 6:45. Na pardubickém sídlišti v Polovinách rozkvetla pestrobarevná květinová louka. Trávník v ulici kapitána Bartoše doslova hraje modrou, bílou, růžovou, žlutou a taky oranžovou barvou. A to díky chrpám, třapatkám, měsíčkům a nebo i aksamitníkům. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak vysoké louce svědčí i letošní tropické léto. Na rozdíl od běžných trávníků je totiž spalující horko jen tak nevysuší.
1: Kytky, jak kvetou, prostě jak to je pěkně barevný, to je úžasný. Že to není opravdu jenom tráva nebo suchopár, že jo.
2: Paní Jana z pardubických Polabin obdivuje květinovou louku, která letos poprvé vykvetla nedaleko jejího bydliště. Přibližně 15 druhů pestrobarevných květin a trav tam nechal vysadit druhý městský obvod, jak potvrzuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Takže nyní stojíme na ulici kapitána Bartoše, nedaleko opravovaného mostu přes Labe. Naproti nám je hřiště základní školy Polabiny 3 a zde jsme v letošním roce společně se službou města Pardubic vytvořili novou květnatou louku a myslím, že se letos vydařilo, že to kvete krásně ještě teď.
2: Vidíme tady taky spoustu hmyzu.
3: Tak určitě, hmyz byl taky důvod, ale já si myslím, že prvotní bylo, aby to tady hezky vypadalo a ten hmyz je bonus k tomu.
2: Ty barvy se nám tady střídají, nejvíce asi modré, pak je tady žlutá, bílá, červená, ještě další barvy růžová a tak dále.
3: Tak takhle odborně bych to popsal taky, ale víc ne, jako museli bychom se zeptat kolegyně, která to má na starosti, ale to je si chrpa, to modré, že by mohlo být.
2: Výsadba květinové louky nebyla náročná, stačila jen běžně dostupná směs osiva. Zároveň šlo ale o jeden ze způsobů, jak na sídlišti udržet zeleň i během horkého léta.
3: My na těch sídlištích se snažíme tu trávu udržovat nízkou, nechceme, aby tady byla tráva po kolena, jako to bývalo kdysi, kde necháváme vysokou trávu, kde necháváme ji na seno, to je na pravém břehu Labe, ale uvnitř té zástavby chceme, aby ta tráva byla nízká a květnatá louka to je jeden ze způsobů, jaký můžeme nechat vyrůst a zároveň to nikoho nepohodí. Nikomu to nevadí, nikdo se nestěžuje na klíšťata, poněvadž předpokládám, že tím nikdo nechodí tohoto květnatou louku, ale obchází a kochají se tím, jak vypadá. A zároveň je to tedy hnízdiště nebo jako útočiště pro různý hmyz a motýly, byť těch motýlů v Pardubicích už teďko příliš není.
2: Druhý městský obvod je známý také výsadbou lilií. Letos kvetly na dvou místech, v ulici kapitána Bartoše a na křižovatce ulic Kosmonautů a Bělehradská. Radnice za to zaplatila celkem 130 tisíc korun. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Fotbalisté Pardubic by v nové sezóně šance ligy konečně chtěli bodovat, ale dnes to budou mít hodně těžké, protože míří na hřiště úřadujícího mistra pražské Slávie. Víc uslyšíte od redaktora Oty Gutwirta v 6 hodin a 50 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude krásný letní den plný sluníčka, teploty 29 až 32 stupňů Celsia, zdravíme i na hory. U vás budou trošku chladněji, ale pocitově asi stejně, 21 až 25. Vítr bude vanout slabý, a to východní až jihovýchodní. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio na dvojce, a to je střední zátěž.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Mandraže, hledá se žena. V dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, tak do zpráv v 6:30, tedy už v 6:30, ještě Miroš Birka nebo Madonna, teď je spotřebitelský servis. Dnešní dotaz má dvě části. Jedná se o reklamaci bot a to také o zlevněné zboží. Josef Černý odpoví panu Lubošovi, který svůj problém popisuje následovně.
1: Kupoval jsem si boty, které byly ve slevě údajně, protože o ně nebyl zájem. Už za měsíce začaly ve švu pádat, šel jsem je reklamovat a vedoucí mi ukázal, že na druhé straně paragonu je uvedeno, že sleva byla poskytnuta z důvodu špatného ušití, takže to nelze reklamovat. Při prodeji mi ale pokladně řekla úplně jiný důvod. Moje otázka zní, jestli je platný nápis na druhé straně paragonu, kam se nikdo nedívá. Pane posluchači, zákon říká, že důvod slevy má být uveden na dokladu o koupi, ale neříká nic o tom, na které straně. To znamená, že i údaj napsaný na druhé straně je platný. Jediná šance je prokázat rozpor mezi původním tvrzením prodejce a nápisem na paragonu. Ta je ovšem

0: Dnes je Mezinárodní den původního obyvatelstva, který si připomínáme od roku 1994. Tak za chvíli už je Vafarna, anebo Brontosauři, a teď také naše Věruš a její další zprávy. Mimochodem, víte, kolik je hodin?
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Přestavba bývalé továrny na nové kulturně společenské centrum v Moravské Třebové potrvá zhruba 10 let. Demoliční práce už skončily a první etapa projektu přinese parkoviště a odpočinkovou zónu navazující na sousední park. Celkové náklady přesáhnou 360 milionů korun. Více se dozvíte ve zprávách v 7 hodin. První auta by se po části nového obchvatu Sezemic na Pardubicku měla projet 1. září. Silničáři chtějí pustit do provozu zatím první úsek mezi Spojilem a mimo úrovňovou křižovatkou u Sezemic. Trasa měří necelé 2 kilometry. Zbývající část obchvatu plánují otevřít na podzim. Do pardubických ulic vyrazí dnes odpoledne historický trolejbus Škoda 14R z roku 1989. Pojede po trase linky číslo 13 z Ohrazenic na Dubinu a zpět. V rámci projektu Nostalgické linky má tak připomenout konec mechanického odbavovacího systému, který v roce 2006 ve vozech MHD v Pardubicích plně nahradil ten elektronický. Podrobnosti včetně jízdního řádu najdou zájemci například na stránkách www.dpmp.cz. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Je den židovských památek. Po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. A počasí dnešní den bude slunečný. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 stupňů. Rozptylové podmínky čekejte ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak přes den slabě klesne a večer se měnit nebude. Biopředpověď, ta je na stupni číslo 2, a to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ještě do dnešní půlnoce je uzavřený most v centru Chocně v blízkosti Loděnice, a to z důvodu stavebních prací. Most je průchozí pouze pro chodce po lávce pro pěší. Objízdná trasa vede přes ulici Pernarova.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: To byli brontosauři, obrázek oblázek nám namalovali 8 minut po 6:30 v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Jdeme vařit a konkrétně se necháme inspirovat dalším z receptů letošního 10. jubilejního ročníku, ve kterém hledáme nejlepší ze všech 630 výherních receptů uplynulých ročníků. Dnes to konkrétně budou taštičky z tvarohového těsta plněné masem a klobásou od Rudolfa Cibulky z Šošůvky. Je to nejlepší recept roku 2023. Připravovat ho bude šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal Romana navštívil doma a těšil se zase na další vaření.
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To jo. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
3: To je nějaký geneticky upravený.
1: To znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo?
4: Jako.
3: Druhou stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: A jak to dopadlo, to uslyšíte dnes po 10. hodině, jinak krátké minutové video najdete už teď na našem Facebooku anebo na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Nás těšila 2 minuty před 6:45 v nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli tady bude vzučet čmelák, ale nebojte se, bude to jenom čmelák. Písničkový od kapely Divoký byl. Teď se podíváme do meteorologické historie 9. srpna. Nejtepleji bylo v roce 1992 skoro 630 stupňů nad nulou a nejchladněji v roce 1916 8,3 stupně. Pronostika pro dnešek je jasná, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
1: Počasí.
0: Dnes jí mnoho nenacidí, protože obloha bude jasná a slunečná. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25. Povane velmi slabý východní až jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio na dvojice, a to je střední zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: ŠSD Pardubic nastoupí ve třetím kole šance ligy na stadionu Pražské Slávie. Oba týmy vstoupily do soutěže naprosto rozdílně. Zatímco u mistrovského celku panuje herní i výsledková pohoda, tak na východě Čech mají hodně co napravovat.
1: Pardubičtí za sebou mají dva slušně odehrané zápasy, ale nezískali v nich ani jediný bod. Naproti tomu Slávia je 100% úspěšná při skóre 9-1. A Pražanům nevadí ani to, že kvůli trestu stále hrají před prázdnými tribunami. Pokračuje pardubický fotbalový záložník Tomáš Solil.
2: Bude to skvělý zápas, oni jsou na určité vlně, sice tam nemají fanoušky, ale očividně jim to vůbec nedělá žádný problémy, protože ty zápasy na začátku zvládli a jsou v určité pohodě, ale věřím, že když se na ně dobře připravíme a budeme pokračovat takhle, jak hrajeme, ale prostě ještě k tomu přidáme to, že budeme vzadu jistější a proměníme ty naše šance, které budeme mít, když jich teď určitě bude o hodně míň, ale věřím, že si tam něco vytvoříme, tak tam můžeme.
1: Místo bouřlivé atmosféry tak zažijí pardubičtí v Edenu něco, co ještě zatím nepamatují. Solil věří, že právě absence diváků by v určité fázi zápasu mohla jeho týmu pomoct.
2: Vždycky jsme tam byli zvyklí, když se hrajou tyhle zápasy, tak že tam je skvělá atmosféra, plný stadion a teďka to bude jiný. My budeme se připravit úplně stejně, ale prostě nebudou tam lidi, takže musíme k tomu přistoupit, protože kolikrát ty fanoušci dokážou dostat ty hráče do toho zápasu a teďka to bude trošku jiný, takže my se musíme připravit i na tohle, že možná to může hrát i náš prospěch v určitých pasážích toho zápasu.
1: Slavia má za sebou dva odehrané duely a plný počet bodů. Pardubičtí jsou zatím na nule, ale chtějí věřit tomu, že se správně zvolenou

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Bývalá továrna v Moravské Třebové se během 10 let promění v kulturně společenské centrum. Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od 3. třídy, ukázal tu bleskový průzkum agentury Median. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ligového ročníku podruhé prohráli. Plzeň dál čeká na vítězství. Čeká nás opět slunečný den a teploty do 32 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv s Věrou Přibylovou. Přestavba bývalé továrny na nové kulturně společenské centrum v Moravské Třebové potrvá zhruba 10 let. Demoliční práce už skončily a první etapa projektu přinese parkoviště a odpočinkovou zónu navazující na sousední park. Celkové náklady přesáhnou 360 milionů korun. Další podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Bo na tenhle projekt dotaci máme a na pokračující, navazující etapy se pokusíme zajistit další dotace. Následovat by měla samozřejmě potom první etapa kulturního centra, což představuje foaje, hlavní sál, a na to potom navážou další etapy, jako je knihovna a kinosál.
0: Ronov nad Doubravou se nechá zpracovat studii městské zeleně. Dokument má navrhnout změny v péči i možnosti další výsadby s ohledem na vývoj klimatu. Podklady budou stát 400 tisíc korun a radnice na studii získala evropské peníze. Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od 3. třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje 1/3 lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve 3. třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí také absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Diplomat Hynek Kmoníček dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Sport. Fotbalisté Sparty na začátku nové sezony šance ligy podruhé prohráli, a to v Mladé Boleslavi 0-2. Středočeši jsou po neúplném 3. kole v čele tabulky o skóre před Teplicemi, které remizovaly s Plzní ve druhém nejgólovějším utkání samostatné ligové historie 5-5. Severočeši přitom po 10 minutách prohrávali o 3 branky. Gólem a 2 asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
5: Šílenější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu, jako je Plzeň, prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
0: Poslední v ligové tabulce zůstal Zlín, který nebudoval ani ve 3. kole. Tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Vítr povane slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré. Tlak přes den slabě klesne, ale večer se už měnit nebude. Biopředpověď, ta je dnes na dvojce a to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody ze silnic Pardubického kraje hlášené nemáme, pokud ale míříte do sousedního Královéhradeckého kraje, počítejte s uzavírkami v okolí Hořic, a to z důvodu pořádání motocyklových závodů, a to až do dnešních 20 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 6 až 8 letadel s turisty přistává a odlétá každý letní den z runway pardubického mezinárodního letiště. Podle jeho vedení zatím zažívají velmi dobrou sezónu. Tak podrobnosti přineseme v této hodině už za chvíli a nabídneme jí písničky, které nestárnou, a kromě toho nebude chybět ani bleskovka, ale z těch písniček se můžete těšit na holky Valdemara Matušku, taky třeba na Věru Martinovou anebo na Abu.
1: Dobré ráno a Jan Bambersku.

0: Tak nejenom z Brna, z Prahy a nebo z Ostravy, ale i z Pardubic se dostanete k moři letecky. Třeba do Hurgády, Rodosu a nebo na Madistyr a také do dalších letovisek odlétají linky každý týden několikrát a je o ně velký zájem. Podle vedení Pardubického mezinárodního letiště o tom svědčí i počet odbavených pasažérů. Za první polovinu sezóny jich je už 150 tisíc. Redaktor Ondřej Wolf zjišťoval podrobnosti přímo v terminálu Jana Kašpara.
1: Já jsem teď v odbavovací hale a z informačních tabulí vyplývá, že cestující, kteří odlétají do Rodosu, tak mají čas nástupu ve 12.40 a hned ve 13.20 už naplánovaný odlet.
2: Poprvé vlastně letíme s dětma k moři, takže z Pardubic jsou ideální jako pro nás volba.
3: Jsme z Kraskova a z Třemošnice a vlastně i to, že tady můžeme nechat auto a že je to tak blízko, tak to byl asi ten důvod.
1: Paní Markéta a Jana spolu s rodinami odlétají na společnou dovolenou k moři právě na Rodos, jeden z řeckých ostrovů. Pardubické letiště jako výchozí bod letní cesty zvolili nejen kvůli blízkosti bydliště, ale i kvůli rychlému odbavení.
2: To je jako bezstarostný, bezproblémový, rychlý, jednoduchý.
1: Zájem o lety z Pardubic je opět velký. V polovině prázdnin evidují asi 150 tisíc odbavených cestujících, což je podle ředitelky jasný meziroční nárůst. Mária Luticová mluví o tom, že mají nakročeno k překonání loňského rekordu.
4: Uvidíme, jaká bude obsazenost druhé půlky roku, ale věřím, že bude, jelikož máme před sebou ještě celý srpen, září, dá se říct, co se týče těch letních destinací, ještě říjen a pak samozřejmě ještě budou pokračovat některé pravidelné linky, takže uvidíme.
1: Letiště letos přidalo 4 nové destinace a na některých charterových linkách je vyšší počet rotací. Aktuálně se z Pardubic létá do 19 letovisek, nejoblíbenější jsou cíle v Turecku, Řecku a Španělsku. Aktuální vývoj by mohl přispět k lepšímu hospodářskému výsledku, myslí si předseda představenstva provozovatele letiště společnosti EBA Jindřich Tauber.
5: Ten rekord, který jsme měli v loňském roce, nějakých 204 tisíc a pár drobných, zcela jistě překonáme a pevně v to doufám, že se nic nestane, protože víte, že v tom leteckém průmyslu opravdu některé ty věci, co se nám za poslední roky staly, jako covid, válka na Ukrajině a podobně, tak já doufám, že tahle ta sezona bude klidná a my opravdu ten rekord rozhodně překonáme.
1: Cestující jako bonus vítají parkování na letišti zdarma. Kapacita parkoviště ale momentálně nestačí a tak mnozí nechávají auta odstavená na travnatých plochách. Provozovatel letiště to toleruje. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Počasí. Už za necelých 20 minut podrobně probereme počasí s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Teď ale ještě stručně, jak dnes bude. Den plný sluníčka nás čeká. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 21 až 25 stupňů. Rozptylové podmínky budou během velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio na dvojice, a to je střední zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Přesně tak, je tu ranní bleskovka, jako cenu nabízíme sluneční brýle s logem Českého rozhlasu Pardubice. Telefon 726464848, už nám tady pěkně vyzvání, tak zvedneme sluchátko, zeptáme se, kdo volá, dobrý den. Haló? Tam je ticho na druhém konci, na tohle my nemáme čas, tohle je bleskovka, to není pomalovka. Tak, zkusíme ještě někomu jinému dát šanci, kdo je na telefonu, dobrý den.
1: Posluchačka Hanka Chrudim.
0: Hanko, zdravíme do Chrudimy. Tak, když už dostanete sluneční brýle, tak mě zajímá, kdy se poprvé sluneční brýle začaly nosit. Za A to mohlo být v roce 1888, za B v roce 1911, anebo za C v roce 1929.
1: No. No, to bude čistý typ, já zkusím Ačko.
0: Zkusíte Ačko.
2: No, no, dobře, ovšem, tak tomu není.
0: Bohužel, není to tak. Není to rok 1888. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: My taky naslyšenou.
0: Tak, ještě nám zbývají dvě možnosti. Dnes někdo může ještě si tipnout. Tak, kdo je na telefonu? Dobrý den. Zase tam nikdo není. Tak,
3: to...
0: No výborně, tak o to, máte na výběr, buď to tedy rok 1911 nebo 1929.
3: Tak, dám 1911.
0: Dáte 1911.
2: No, no, dobře, ovšem, tak tomu není.
0: Tak dneska ty brýle nikdo nedostane, bohužel, nedá se nic dělat. Mějte se moc hezky, hezkou neděli, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Bylo to skutečně v roce 1929, se na amerických plážích poprvé začaly brýle objevovat, tedy ty sluneční.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Přehrada v Pařížově na Chrudimsku vysychá, nádrž je zaplněná jen zhruba ze třetiny a hladina postupně klesá. Vodohospodáři očekávají, že pokud se přítok nezvýší, přehrada se úplně vyprázdní za několik dní. Podobná situace tam nastala naposledy v roce 2018. Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek víc turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících, o 60 tisíc víc než v loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Tauber proto očekává další rekordní sezónu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce. Heřmanův městec se dnes připojuje ke Dni židovských památek. Zájemci se tam můžou prohlédnout synagogu, ale také hřbitov ze 16. století s víc než tisícovkou dochovaných náhrobků. Pro návštěvníky bude přístupný mezi 11. a 16. hodinou. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře. A počasí? Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, denní teplotní maxima 29 až 32 stupňů. Na horách 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní a jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky přes den budou dobré až velmi dobré, tlak přes den slabě klesne. Večer se měnit nebude a biopředpověď je na stup číslo 2, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Aktuálně nehody z Pardubického kraje hlášené nemáme.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno a Jan Bamberský.
5: A v této hodině navštívíme mezinárodní dětský tábor, probereme dopodrobna počasí následujících dní a chybět nebudou ani historické události dnešního dne i s písničkami, které nestárnou, od Petra Muka, Karla Zicha anebo Anika.

0: Tak to byl český Elvis Presley, kterému takhle se přezdívalo Karlu Zichovi. Není všechno paráda, zpíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Němčina, italština, čínština, všechny tyhle jazyky je možné slyšet ve Velké úpě v Krkonoších, kde se koná 5. mezinárodní setkání dětí ze 16 zemí z celého světa. Žijí mimo Česko, protože jejich rodiče a nebo jeden z nich jsou prostě cizinci. Jak se dozvěděla redaktorka Kateřina Kohoutová, tak tábor připravuje spolek krajánek ve světě i kvůli tomu, aby napomáhal udržení českého jazyka a národních zvyků.
1: Já jsem Filip, už jsem tady po pátý a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady po třetí a jsem z Dánska.
3: Já jsem Ray, já jsem už tady po třetí a já jsem z Číny.
4: Dobrou útro, měne tu kam se dopadá.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
5: Anička přijela do Krkonoš z Dánska. Jaký je rozdíl mezi dánskou krajinou a touto krajinou?
2: Nejsou tam vůbec hory. Nejvyšší bod má tak 175 metrů nad mořem. To je fakt placka.
5: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu.
6: Podle toho, co nám udělá ten obličej, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
7: No, zatleskejte jim. Tak.
8: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce a to u robota.
5: Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
8: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snazší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
9: No, nebo tam se najdu, paní.
5: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí. Terka?
10: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
11: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo třeba přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
5: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už 6. v pořadí, se uskuteční příští rok. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Pardubice.

0: nimi i dnes pokračuje Salvátorská pouť. Můžete se přijít pobavit na Reslovo náměstí. I v dnešní den bude plný atrakcí a zábavy nejenom pro děti.
1: Počasí.
0: My teď ale voláme Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové, konkrétně Tomáše Popelku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pane Popelko, prozraďte nám nejprve, jaká bude ta dnešní neděle 9. srpna.
2: Neděle bude s málou oblačností, jasno až polejasno, že sluníčko nám bude svítit a teploty budou většinou 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů.
0: A co nás čeká příští týden? Přece jenom pro mnohé začne zase pracování. Někteří budou pracovat venku, budou se u toho potit nebo si mají vzít pláštěnky?
2: Zítřek bude opravdu teplý, to vypadá nejteplejší den tady v tom týdnu, kromě až závěrečného víkendu. Jinak v noci nám už začne přibývat oblačnost, postupně bude až nad ránem polejasno oblačno a teploty nám klesnou 19 až 16, přece jenom ty mraky nám ty ranní teploty trochu zmírní. No a vítr bude foukat slabý, proměrný nebo jižní do 4 metrů a zítra po ránu bude oblačno až polojasno, ale během dopoledne se zase mraky začnou rozpouštět pomalinko až to vyjasnění. No a další balík oblačnosti by nám dorazil později odpoledne, to už bude spojené se studenou frontou, která by nás teď ovlivnila svým jižním okrajem. No a jak to vypadá hlavně spíš té severní polovině východní Čech by se měly objevit přehánky, případně večer nějaká ta bouřka. Večer zase potom už srážky ustanou, oblačnost se začne protrhávat, teploty zítra budou 29 až 35 stupňů, vítr po ráno ještě bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů a postupně je v nebe zesilovat na mírný, no a bude se stáčet na jeho západ až západ, přímo na frontě, tam by se mohli objevit i náraz větru až kolem 18 metrů, ale ta pravděpodobnost je zatím celkem nízká. No a můžou se objevit i hlavně bouřka, jako je vydatnější srážky. V úterý už za frontou přijde jako je slabší ochlazení, ale už za sebe málo oblačnosti, ještě ráno to bude oblačnosti víc, ale během dne už bude ubývat zase na polojasno až skoro jasno. Teploty po ráno budou 18 až 14 a přes den 24 až 28. Ve středu tam to vypadá, že bude asi nejstudenější ráno 12 až 8 stupňů a přes den skoro jasno nebo jasno přes den do 28. A ve čtvrtek ráno 13 až 9. odpoledne do 29 a zase skoro jasno nebo jasno. No a teploty nám pomalinku budou až do víkendu růst, tam se zase dočkáme nějakých 30.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme, zdravíme do Hradce Králové, hezkou neděli, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítáme meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vyprávím.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
4: Hej, Římani!
3: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki.
5: We're going into the target.
3: Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fat Boy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
4: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
3: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
4: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
3: Martin Fuchsa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start cíl.
6: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a je to tady.
3: Kulatou padesátku slaví rodačka z francouzského Beaumont.
7: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
3: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda, herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Den židovských památek dnes otevře veřejnosti i běžně nepřístupné objekty. Silničáři v Pardubickém kraji upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. Hořice hostí čtvrtý závod evropského šampionátu motocyklových závodů na přírodních okruzích. Bude slunečný den s teplotami do 32 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré nedělní ráno. Na dnešek připadá 9. ročník Dne židovských památek. Po celé republice se lidem otevře více než 60 synagog a židovských hřbitovů. Zájemci se mohou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek prohlédnout i běžně nepřístupná místa. Jedním z nich je i židovský hřbitov v Pardubicích, kde bude od 12 do 17 hodin návštěvníky provázet zprávkyně Soňa Krátká.
2: Vnímám to slovo Den židovských památek v letošním roce ve smyslu tom, že památka může být i věc. Nemusí to být přímo ta stavba, ale může to být věc, která připomíná nějakého člověka, takže mně se podařilo nashromáždit věci, které patřily lidem, kteří tu jsou pohřbeni, a tak jsem se rozhodla 4 ty věci vzít. Z příběhy životů těch lidí, tak to budou i ty věci fyzicky přítomny.
1: Návštěvníci na hřbitově uvidí například obraz Jiřího Frischmana, knihu Pavla Netla nebo kufr rodiny Firbergrových, který si její členové zbalili před deportací do Terezína v prosince 1942. Silničáři v kraji upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. Vytipovali místa, která jsou pro provoz riziková a často tam dochází k nehodám. Patří mezi ně silnice Ulažan, Předhradí, Přibylova, Skutče a Nerozhovic. Silničáři tam doplní značení, udělají protismykové nástřiky, některé úseky ale budou potřebovat větší zásah, jako třeba rozšíření jízdních pruhů. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
3: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
1: Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zraněných je 13 lidí, včetně 2 dětí. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Aleksandr Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou taky informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásily ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk. Sport. Hořický okruh je dějištěm čtvrtého závodu evropského šampionátu motocyklových závodů na přírodních tratích. Na prvních třech pozicích průběžného pořadí figurují Češi, včetně lídra a domácího jezdce Marka Červeného, který očekává největší souboj s jedním z krajanů.
4: Uvidíme, kdo pojede rychle, samozřejmě pravděpodobně bude jeden z konkurentů na přední příčky, Petr Neumann. Vyjezdil se ve velice kvalitního závodníka, takže doufám, že si to užijeme. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Vítr povane slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, ale večer se už měnit nebude. A biopředpověď je dnes na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/34 mezi Poličkou a Květnou na Svitavsku. Projíždějte tam prosím opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak jste slyšeli ve zprávách, dnes je den židovských památek. V rámci tohoto dne uvidíte také jeden neobyčejný kufr. Jaký konkrétně, tak to vám řekneme už za pár minut a nabídneme i písničky, které nestárnou. Do zpráv 8:30, třeba od Dalibora Jandy, taky od Eruption, kapely Lucie, anebo Dariny Rolincové.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: jste o tom slyšeli ve zprávách, ale přesto rádi připomeneme, že úplně obyčejný kufr s neobyčejným osudem bude dnes důležitou součástí Dne židovských památek v Pardubicích. Rodina Firbergových si do něj totiž zbalila věci před deportací do Terezína v roce 1942 a se stejným kufrem se po válce zase vrátila domů. Návštěvníci si ho můžou prohlédnout v obřadní síni, která se dnes spolu s židovským hřbitovem výjimečně v Pardubicích otevře. Redaktorka Naďa Kubínková se tam s předstihem zašla podívat.
1: Teď jsme právě otevřeli dveře do pardubického židovského hřbitova. Společně se Soňou Krátkou jsme vstoupili do tohoto velmi neobvyklého prostoru, protože hřbitov je celou dobu zavřený a není přístupný.
2: Je to tak, protože na Pardubicích je židovský hřbitov dost na periferii města a tak si myslím, že je trošku lépe, když je zavřený, nicméně se snažím, pokud to jde, ho otvírat.
1: Je teda, tady musím říct, i docela příjemně, protože ta horka jsou naprosto nesnesitelná, ale tady je krásně docela.
2: Je to výborný, protože jsou to vlastně stromy. Židé mají rádi na svých hřbitovech stromy, jsou tady vysoké lípy.
1: A teď už se jdeme podívat do obřadní síně.
2: Říká se tomu také ohely a je to vlastně místnost, kde byl vypraven pohřeb, kde došlo k tomu poslednímu rozloučení se zesnulým.
1: Vysvětluje Soňa Krátká, která chce letos připomenout Den židovských památek i trochu jinak.
2: Ve smyslu tom, že památka může být i věc.
1: Návštěvníci tady můžou vidět tales Maxe Vohryska, obraz Jiřího Frischmana, knihu Pavla Netla nebo kufr Lea Firberga. Ten s ním odešel do koncentračního tábora Terezín v prosinci 1942.
2: Nestává se to často, že člověk něco takového dostane. Já jsem tomu nejdřív vůbec nechtěla uvěřit. To je opravdu věc, kdy si člověk říká, kolik takových předmětů je. Když zmíním navíc to, že Leo Firberg byl válečný invalida, neměl dolní končetiny z první světové války, takže se pohyboval na invalidním vozíku. Takže jeho šance byly opravdu velmi mizivé na přežití. Přežil on i jeho manželka v Terezíně i syn a všichni se zdárně vrátili.
1: Kufr pak skončil v majetku jeho příbuzné, která s ním procestovala celý svět.
2: Byl v Austrálii, byl ve Francii a pak mi ho tedy nabídla. Zatím se mají já a hledám paměťovou instituci, která se ho ujme.
1: Jste překvapená vždycky, když se objeví něco nového?
2: No, já jsem vždycky strašně ráda, protože zkouším různé výzvy, zkouším sílu internetu a vždycky mě to těší, že ač to na první pohled vypadá beznadějně, tak se podaří i takovouhle někdy krkolomnou cestou a oklikou takřka přes někoho jiného najít věc a vrátit jí sem symbolicky zpátky do těch Pardubic.
1: Židovský hřbitov v Pardubicích bude dnes otevřený od 12 do 17 hodin. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nezapomeňte, že i dnes budeme plnit vaše písničková přání mezi 12. a 13. a 17. a 18. hodinou a plnit vám je bude Petr Seidl.
1: Počasí.
0: A nezapomeňte taky, že dnes nás čeká naprosto krásný letní den. Bude plný sluníčka, teploty 29 až 32, na horách 21 až 25. Stupňů Celsia, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio dnes bude na dvojce, což je střední zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Přestavba bývalé továrny na nové kulturně společenské centrum v Moravské Třebové potrvá zhruba 10 let. Demoliční práce už skončily a první etapa projektu přinese parkoviště a odpočinkovou zónu navazující na sousední park. Celkové náklady přesáhnou 360 milionů korun. První auta by se po části nového obchvatu Sezemic na Pardubicku měla projet 1. září. Silničáři chtějí pustit do provozu zatím první úsek mezi Spojilem a mimo úrovňovou křižovatkou u Sezemic. Trasa měří necelé 2 kilometry. Zbývající část obchvatu plánují otevřít na podzim. Do pardubických ulic vyrazí dnes odpoledne historický trolejbus Škoda 14. éry z roku 1989. Pojede po trase linky číslo 13 z Ohrazenic na Dubinu a zpět. V rámci projektu Nostalgické linky má tak připomenout konec mechanického odbavovacího systému, který v roce 2006 ve vozech MHD v Pardubicích plně nahradil elektronický. Podrobnosti včetně jízdního řádu najdou zájemci například na www.dpmp.cz. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Jeden židovských památek po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Akce má mimo jiné ukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. A počasí, dnešní den bude slunečný, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 stupňů. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré, tlak přes den slabě klesne a večer se měnit nebude. A biopředpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Do dnešní půlnoci je uzavřený most v centru Chocně v blízkosti Loděnice, a to z důvodu stavebních prací. Most je průchozí pouze pro chodce, po lávce pro pěší. Objízdná trasa vede přes ulici Pernerova.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, přejeme 3 minuty po půl deváté a nabízíme po zprávách Věry Přibylové další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na léta prázdnin prožitá s Karlem Gottem, ale teď přichází žárlivka žárlivá Marcela Holanová.
5: Dobré ráno a Jan Vambers.

0: Karel Gott, o prázdninách jsou hodně v oblibě také audiopovídky, různé detektívky a také jednoduše prostě audio plné mluveného slova. No takové rádio plné mluveného slova na vaše přání si můžete udělat konec konců i z našeho audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz, kde si do svého vlastního playlistu můžete nařadit pořady a jednotlivé třeba audiopovídky podle vašeho gusta. A třeba si tam můžete zařadit i Neděle Marie Tomsové. Další díl přichází na řadu právě teď a tentokrát se zastavíme v Praze, v Pardubicích i v New Yorku.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes bych vám ráda řekla slovy mého syna něco o lidech, o městech a lidech. Kde kdo by si tuto větu mohl zaměnit ve své mysli za slavný román Johna Steinbecka, ale já se nechci věnovat myším. Všimli jste si, že mírou přelidněnosti obce se zvyšuje i míra negativity obyvatel v ní? Pro příklad nemusíme chodit daleko. Praha. Lidi jsou v Praze naprosto všude. A je jich přemíra. A protože mají plné ruce práce s tím, aby na sebe nebyli především v metru a autobuse nacpaní až tak, že to hraničí až s necudností. Na nějaké usmívání, vřelost a milost k bližnímu svému už zkrátka nemají čas. Nikdo se na vás neusměje, nikdo se na vás dokonce ani nepodívá a existuje teorie, že v Praze je to stejné jako v New Yorku. V čem? No, pokud byste v MHD nebo na ulici v Praze, nedej bože, zemřeli, všimli by si toho v lepším případě až za několik dní. Pak se ale ocitnete například v Olomouci, podpatek nebo hůl se vám zasekne v otvoru u kanálu a hned vám ti skvělí hanáčtí lidé jdou bez řečí na pomoc. Proč? Snad proto, že jich žije v Olomouci míň, snad proto, že dobrosrdečnost mají zkrátka v krvi. Můj starší syn Miloš má s přelidněnými městy špatné zkušenosti. Praze nebo Brnu se proto vyhýbá a pobyt v Tokiu nebo New Yorku by pro něj představoval zhmotnilou noční můru. Já sama musím říct, že je příjemná změna, když se procházím tou naší chatovou obcí, 7 kilometrů od Sečské přehrady a usměvaví caparti na kolech se můžou přetrhnout jen, aby vám řekli dobrý den. Neznámý šedovlasý pán vám galantně podrží dveře od místní prodejny se smíšeným zbožím a když mu poděkujete, ještě se na vás na oplátku usměje. Pardubice jsou takový zlatý střed. Lidi jsou tu trochu otevřenější. Prodavačka u hlavního nádraží si vám ráda postěžuje, cituji, že z těch veder by jeden chcíp, a v zápětí vás zcela ráda pochválí, že vy nemusíte, protože žijete u Sečské přehrady. Na ulici se na vás někteří lidé dokonce sami od sebe usmívají a pokud třeba nevíte, jak k pardubickým automatickým mlýnům, ochotně vás navigují. Kapitola sama pro sebe jsou ovšem řidiči pardubických autobusů. Těch se určitě na nic neptejte. Mluvte s nimi jen pokud je to nezbytně nutné. Pokořeně zaplaťte kartou nebo hotově svou částku za přesunutí z místa A do místa B a běda, jestli máte na zaplacení pouze papírové bankovky. To už jste si z místních řidičů udělali nepřátelé a budou si vaši zradu do smrti pamatovat. Každopádně to nebylo vždycky takové. I v Praze jsme se na sebe uměli usmívat. Chovali se jako jedna lidská bytost k druhé a drželi jsme pospolu. Snad to bylo dobou. Snad tím, že jsme měli společného nepřítele, který svíral Československo v jeho železných pařátech. Ale ráda bych, aby se ty časy pospolitosti, galantnosti, slušnosti, časy, kdy bylo normální říct obyvatelům stejného domu i ulice dobrý den. Proto na vás apeluji. Zkuste se na sebe víc usmívat. Nepředstírat, že ostatní neexistují a věřím, že si tím všichni nakonec zpříjemníme den. A o to nakonec jde. Aby se nám tu všem dohromady líp žilo. Vaše Marie Tomsová.

0: Kdo by to nechtěl, jděte mít takové pole ze zlata. Fields of Gold a zpěvák Sting v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 8:45. Při procházce Pardubicemi lidé mnohdy míjí na první pohled nenápadné domy. A je to velká škoda, protože právě tyto domy můžou mít za sebou někdy až neuvěřitelnou historii spojenou se zajímavými osudy obyvatel a nebo jejich tvůrců. A představíme vám některé z nich po 11. hodině dnes ve východočeských výletech se Šárkou Rusnákovou.
1: Počasí.
0: Den plný sluníčka s letními teplotami 29 až 32 stupňů Celsia. Taková bude neděle 9.8. Na horách bude 21 až 25 stupňů. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, tlak se měnit během dne nebude a bio zůstane na dvojce. A to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

co nás dnes čeká v našem kraji? Tak třeba v Pardubickém parku na Špici vrcholí 10. ročník sportovního parku. Dnes je to poslední den, tak si ho můžete přijít užít. V Chrudimi zase dnes skončí salvátorská pouť. V Litomyšli můžete na zámeckém návrší přijít ve 14 hodin na vzpomínkovou jízdu na Elišku a Čeňka Junkovi, která trvá až do dneška. Je to 7. ročník přátelského setkání milovníků historických vozidel. Ve Řmanově Městci zase přijde na řadu trocha kultury, a to v kostele svatého Bartoloměje, koncert mezinárodně proslulé mezosopranistky Jolany Slavíkové a harfenistky Roxany Hadler, a v Pardubicích ve 20 hodin startují Pardubice na bruslí.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubické letiště hlásí výrazný meziroční nárůst počtu cestujících. Letos poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. Pardubičtí fotbalisté nastoupí ve třetím ligovém kole na stadionu Pražské Slávie. Dnes bude na východě Čech jasno až polojasno. Denní teplotní maxima do 32 stupňů. Dobré nedělní dopoledne, zprávy má Věra Přibylová. Pardubic letos létá do přímořských letovisek víc turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. O 60 tisíc víc než v loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Taubr proto očekává další rekordní sezónu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce.
3: K tomu navýšení počtu cestujících samozřejmě přispívají i nové cestovní kanceláře, které začaly létat z Pardubic. Tak kromě těch stávajících zavedených, jako je Fisher Exim, Čedok, tak nově začala lítat polská TUI a Blue Style, velké cestovní kanceláře, které všichni Češi znají.
1: V loni odbavilo letiště v Pardubicích celkem 204 tisíc pasažérů. Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než v loňském roce. Výrazně se propadly výnosy u obilí i řepky, až o půl tuny na hektaru. Podle VAN direktory Sové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí. Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit ji je možné dvakrát do roka letos, stejně jako každý rok to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
4: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
1: Lidé, kteří o změnu pojišťovně zažádají, se po splnění podmínek jejími novými klienty stanou od 1. ledna 2027. Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil.
5: Sport.
1: Fotbalisté Pardubic zabojují o první body v nové ligové sezóně. Ve třetím kole se od 15 hodin představí na hřišti mistrovské Slávie. Ta má kvůli trestu stále zavřené hlediště a utkání se tak bude hrát bez diváků. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
6: Mají vlastně ten stadion zavřený, tak jim to šlo asi nejlíp, co teď vlastně jsou, protože dali, já nevím, možná 23 gólů z těch 4 zápasů nebo kolik měli zavřený. Takže samozřejmě budeme přemýšlet o složení, o tom, jestli půjdeme do trojky nebo do čtyřky, jakým způsobem je prostě bránit a jít prostě za tím cílem, který chceme být lepší a lepší.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, ale večer se už měnit nebude. Biopředpověď je dnes na dvojce a to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nehody hlášené nemáme.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Sama jedničky měla prý naposledy v první třídě. Nikdo jí jinak neřekne teď, než kvízová dáma. Úspěšná byla v AZ kvízu, v Risku vyhrála nejslabší máte padáka. Mým hostem ve studiu je dnes Dagmar Jandová, vzděláním i dlouholetou praxí meteoroložka. Jsem ráda, že nás posloucháte.
7: Zálety Aleny Zárybnické.
8: Mám prostě

0: Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, geografii a biologii. Ráda chodí po horách, fotografuje a co hlavně, vymýšlí kvízové otázky, hry pro děti, píše texty o různých zajímavostech. Dlouhé roky pracovala na prognóze Českého hydrometeorologického ústavu. Těším se na zálety, když se ve studiu sejdou dvě meteoroložky, které baví nejenom meteorologie. A jsem zvědavá, kterými pěšinkami se bude náš rozhovor v záletech ubírat. Tak jsem moc ráda a díky, Dáša, že jste přijala moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den.
0: Stýská se vám po meteorologické každodenní praxi?
1: No, musím přiznat, že úplně nestýská, protože já vlastně mám těch činností kolem tolik jiných poslední dobou, že vlastně ani na to nestíhám myslet. A že bych si každý den řekla, dneska třeba je zajímavý počasí, dneska bych tam chtěla být, tak to se mi úplně nestává. No.
0: Kterou meteorologickou situaci jste neměla jako prognostik ráda?
1: Tak já třeba jako na pozorování mám ráda bouřky, ale takový ty dny, kdy člověk opravdu neví, kde se to přesně vytvoří, kolik se toho vytvoří a kde přesně, tak a třeba volají zákazníci a chtějí vědět, jestli konkrétně u nich se to trefí nebo netrefí, tak tam ta zodpovědnost taková mě trošku doháněla k šílenství, protože samozřejmě bych to chtěla říct každému co nejpřesněji, ale ne vždycky to šlo, no.
0: Pořád mi ještě vrtají hlavou ty meteorologické souvislosti, tak se jich ještě, když dovolíte chvíli, budu držet. V rámci prognózy Českého hydrometeorologického ústavu je několik druhů služeb, které zabezpečují ten denní provoz vlastně prognózy. Jedna ta hlavní, která se říká Ačko, která má zodpovědnost za tu předpověď pro těch nejbližších vlastně 24, možná 48, vlastně 48 hodin, pak ta střednědoba, pak ta dlouhodobá. Já se přiznám, že když padne otázka na dlouhodobou prognózu, tak vždycky cukám a utíkám. Jak jste to měla vy s dlouhodobými předpověďmi?
1: No to já taky, hlavně když chtěl někdo na začátku září vědět, jestli budou Vánoce na sněhu. To je kapitola sama pro sebe. Ale tak samozřejmě jsem každému říkala, že čím je to dál, tak i vlastně to musí každý vědět ze svých zkušeností, že čím je to dál, tak ty prognózy jsou horší a horší. A taky vlastně záleží hodně na situaci, která je. Mm-hmm. Tak sama přesně víte, že pokud mají fronta, tak se může zpozdit o půl dne, když je to za několik dnů předpovídaný, tak je to potom těžký třeba vědět, jestli půjde ráno nebo jestli půjde odpoledne a ten den vlastně může pak vypadat trochu jinak, než se to předpovídá. Zatímco když je třeba tlaková výše a stabilní počasí, tak se tomu dá věřit i na těch hodně dní dopředu.
0: Který region pro předpověď počasí v rámci Česka máte ráda a který vám připadá komplikovaný?
1: Tak komplikovaná třeba Vysočina, si myslím, no samozřejmě hory, protože tam třeba četnost přeháněk, když jinde třeba ani nejsou a tam se objeví. No a s kterým mám ráda, no tak já myslím, že nejlepší jsou asi západní Čechy a jižní Morava.
0: Západní Čechy a jižní Morava. Tak jižní Morava, protože je relativně plochá, a západní Čechy, protože vlastně máme celku detailní pozorování z těch blízkých států, z Německa, takže tušíme, jak se to tam provalí a pak při tom postupu třeba nad Českou kotlinu to může být komplikovanější, rozumím tomu správně?
1: Tak jsem to myslela, že vlastně na tom západě se to objeví většinou tak, jak se to čeká, ale pak co to udělá dál v rámci té republiky, protože se to nezdá, ale i na to počasí je ta republika docela velká, takže než to třeba dojde na její druhý konec, tak se to může změnit. No.
0: Tak Mariandová, bavíme se o meteorologii, ale hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru budou kvízy. Otázky, na které je třeba hledat odpovědi.

0: Dagmar Jandová, meteoroložka a pro nás, pro všechny známá jako kvízová dáma, která o sobě sama říká, že mívala trému a teď už je to lepší. My si v záletech vytváříme příjemnou pohodu, takže troufám si tvrdit, že žádná tréma dnes už není, i třeba díky tomu vlídnému prostředí, které tady v rozhlasovém studiu máme. Máte ráda rozhlas?
1: Mám ráda rozhlas.
0: Je to intimnější prostředí, tak jak se říká?
1: Je to tak, no. A vlastně já mám samý dobrý zkušenosti s tím, co vlastně jsem známa jako kvízová dáma, tak už jsem se takhle několikrát objevila a vždycky to bylo hrozně příjemný. Mm. Takže jsem sem šla ráda a těšila jsem se.
0: No já taky. A právě na to, jak budeme dávat do souvislosti meteorologii a kvízy. To, že jsme zvídaví. Já si myslím, že zvídavost je základní princip toho směřování do budoucna. Je to to společné, co má meteorologie a kvízy? Pro mě ano, pro vás?
1: No tak kam by lidstvo došlo, kdyby nebylo zvídavosti? No?
0: Tak buďme teď chvíli konkrétní. Jaká konkrétní kvízová otázka by vás napadla, když tady takhle spolu sedíme ve studiu? Zeptala byste se na něco, k čemu vás inspiruje to prostředí, ve kterém teď jsme?
1: Tady je to tak krásně obložený dřevem, tak by se třeba dalo zeptat, který typ dřeva je nejtvrdší a dát možnosti.
0: Ne, tak nejtvrdší typ dřeva, zkouším odpovědět.
1: Třeba s možnostmi, třeba lípa, jasan, smrk.
0: A vy jste neřekla eben. A já chtěla slyšet eben, protože nevím, proč jsem si myslela, že dřevo shodného jména, jako je skvělý moderátor a člověk Marek Eben, patří k nejtvrdším dřevům. Že jo? Já si myslím, on jak je vlídný a vstřícný, tak jeho jméno je zároveň symbolem tvrdého dřeva. A z těch možností, které jste mi dávala, lípa,
1: smrk.
0: Jasan bude nejtvrdší?
1: Já bych řekla, že jasan. Z lípy se vlastně hodně vyřezává.
0: Z lípy se vyřezává a jasanoví se dělají schody, že jo, aby se neochodili.
1: Vlastně. Za jaký hokejky a takový.
0: Jo, vida, no. Tak až budeme mluvit třeba jednou zase o mistrovství světa v ledním hokeji, tak si vzpomeneme na tuhletu otázku. No a mimochodem, tak já, když zůstávám u hokeje, měla jsem tu relativně nedávno brankáře Haška. Mm-hmm. A ptala jsem se ho, jestli ví, jakou rychlostí na něj letí puk v té bráně. Víte to?
1: To teda netuším, ale to bude nějaký šílený číslo. Mm-hmm.
0: No. Já, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo skoro 200 km v hodině. Hmm. Tak to je velký randál a intuitivně neuhnout mi přijde hrozně těžký.
1: To je pravda, no. To já bych si asi typla ještě víc klidně, no.
0: Tak možná nás někdo opraví, kdo nás teď poslouchá a vyhledá tu správnou odpověď. My to možná uděláme do začátku dalšího vstupu, abychom nenechávali otázku viset ve vzduchu.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Aleny Zárybnické.
1: Zatímco vy jste poslouchali muziku, my jsme s Dášou začali hledat na internetu rychlost, kterou letí puk při střele do branky od skvělých útočníků. To je prý až 170 km za hodinu a výjimečně může dosáhnout i 180 km v hodině. Kdy se Dáša Jandová ocitla na tenkém ledě při tvorbě kvízových otázek, když už jsme byli u toho puku a u toho ledu?
2: No tak například teď naposledy jsem dělala, to vlastně ještě ani nevyšlo, tak můžu posluchače nalákat, nevím, v uvozovkách nalákat, protože to není úplně jako nejlepší téma, to jsou taky ty opravdový zločiny.
1: Jej.
2: No. A tak vlastně lidi si žádali vydání kapesní kvízové hry na téma opravdové zločiny, no a tak jsem to zadání dostala, bylo to 300 otázek. A to teda musím říct, že to nebyla jednoduchá práce, protože vlastně vrtat se v těch zločinech a zločincích a sériových vrazích a podobně, tak to bylo hrozný. Byla jsem ráda, když jsem to dokončila.
1: A bylo tam něco v rámci těch zločinů, co jste jako fakt netušila a dozvěděla jste se to jenom díky téhle práci? Co jako překvapí, jak tu si třeba vybracet na tohle téma a podobně?
2: Dozvěděla jsem se spoustu věcí, které jsem nevěděla, protože tak ne, že bych se o to nezajímala vůbec, ale nejsem zase takový ten typ, co by poslouchal všechny ty podcasty o zločinech a čet všechny ty knížky a že těch knížek je. Mm. To jsem teda koukala. Vlastně, když jsem si v knihovně scháněla a v knihkupectví jsem koukala, tak jsem viděla, že to je opravdu asi téma, který lidi zajímá hodně, protože toho vychází strašně moc. Mm. Takže když jsem si to četla, bylo to hrozný. No, tak radši bych to nevěděla, radši bych to všechno zapomněla.
1: Mm, já rozumím. Kéž by nás takových věcí potkávalo v životě co nejméně, ale vy jste se dotkla velmi příjemného tématu pro mě a to je návštěvy knihkupectví. S jakou knihou odcházíte, nebo respektive s jak velkým nákupem odchází Dagmar Jandová z knihkupectví?
2: Vzhledem k tomu, jak to vypadá u nás doma, takže jako v takové knihovně to, nebo v knihkupectví, už to tam prakticky vypadá třeba v obýváku, takže už se musím krotit. Já knížky miluju, já od mala knížky miluju, já jsem vždycky hrozně moc četla. Myslím si, že i to je jeden z těch důvodů, že jsem teď ta kvízová dáma, protože já jsem opravdu četla všechno, co mi přišlo pod ruku. A vždycky prostě v knihkupectví jsem toho chtěla mnohem víc, než jsem si toho mohla dovolit. Mm-hmm. A vlastně teď tam chodím kochat se.
1: Co je teď takovou jako hlavní knihou, která je ve vaší nejbližší blízkosti?
2: No, to je těžko říct. Já na to čtení teď nemám ani moc čas. Ale já hodně čtu takové ty knížky o přírodě, prostě takový ty různý, jako o smyslech různých zvířat, živočichů a tak. A co se týče beletrie, tak jako nemám moc čas se do toho pořádně začíst. Protože dřív jsem třeba hodně jezdila hromadnou dopravou do práce a tak, a to jsem toho přečetla mnohem víc. A teď jak už jako jezdím pořád hromadnou dopravou, to jo, ale přece jenom prostě už toho času není tolik, no. Nebo třeba musím i něco řešit, nebo někdy těch otázek, mám zakázku na tolik otázek najednou, že prostě sedím a i v autobuse si třeba do mobilu, nebo i si vezmu někdy notebook a dělám si ty otázky tam. Takže už na čtení není tolik času, no. Ale tak jako i dostanu se i k beletrii.
1: Dáša Jandová, posloucháte Zálety, mluvíme nejenom o kvízových otázkách, mluvíme o meteorologii a teď jsme se na relativně dlouhou dobu zastavili u knih. A za malý okamžik řeknu proč.

0: Trapte svou hlavu. Kvízový souboj z lovkyni. Tak zní titul knihy, kterou napsala Dagmar Jandová, kvízová dáma, meteoroložka, která je se mnou dnes ve studiu Záletů. To asi nebude první kniha, že?
1: No, takhle knížka vlastně pro dospělí to je první. Já jsem vlastně napsala takový vzdělávací knížky pro děti, už tři, pro firmu Albek, takový ty kouzelný tušce. Jedno je taková velmi obsáhlá encyklopedie pro školáky a další dvě jsou takový jako doplňkový v uvozovkách učebnice k přírodovědě a k prvouce pro děti na prvním stupni. Není to vloženě učebnice, ale jsou tam hlavně zajímavosti z těch oborů, které se děti v těch dvou předmětech učejí. A samozřejmě to bych nebyla já, aby tam ještě nebyly otázky, takže si tam děti můžou i dělat různý kvízy.
0: Přede mnou leží kniha, o které teď mluvíme. Mimochodem byl to dárek od Ježíška pro moje sousedy, pro jejich starší dceru. A když jsem se zmínila o tom, že vás budu mít dnes ve vysílání, tak jsem rovnou poprosila, že si ten ježíškovský dárek půjčím a že se domů vrátím s vaším podpisem v knížce.
1: Pracovala jsem na tom pár měsíců s tím, že teda samozřejmě jsem k tomu měla ještě jako zase jinou práci, ne, že bych to dělala denodenně, ale vždycky v takových jako... Já mám vždycky totiž takovou jako náladu psací a někdy ji nemám. Většinou na mě přijde večer v 11, takže potom je mi líto to kazit a jít spát, takže píšu po nocích nejčastěji.
0: A málo spíte? A
1: jo, to taky no, ale tak někdy. No, si pořád, ale já patřím k těm šťastným typům, co stačí málo spánku.
0: A věřte mi, Dášo, nebo ne, já jsem úplnou náhodou, a že tady náhody neexistují, v tom se asi taky shodneme, otevřela teď knížku a fakt jsem si to nechystala. Na stránce 35, kde jsou meteorologické pojmy v písničkách, a tam já bych teda byla úplně marná. Tak můžu citovat. Který studený vítr, často doprovázený silným sněžením a specifický pro Severní Ameriku, jde v písni Jiřího Grossmana z Vichřicí?
1: No, když jde blizzard z Vichřicí.
0: Ano, jo, pravda.
1: Já sám jedu vánicí.
0: Výborně, děkuju. A co zakryje všechen spěch v písni Vánoce na míru Evy Farné? Tak tam jsem úplně marná.
1: No, to bych řekla asi sníh, ale...
0: Dobře, listu.
1: Je fakt, že u tohohle třeba, já jsem si tam hledala, já jsem totiž na hudbu takových těch 60. let, aha, až 80. To já miluju, českou hudbu starší. A tu moderní už to není taková sláva, takže, ale zase jsem nechtěla, aby tam byly jen, co to znám já, typu, já nevím, Jiří Suchý, Valdemar Matuška.
0: Jo, vzpomeňte na Valdemara Matušku, jak se jmenuje píseň, ve které vláha padá na vlasy, je odplakaný počasí. No, zase jsem marná. Dáš?
1: Mrholí.
0: Mrholení, dešťové kapičky nebo kapky vody menší než dešťové kapičky, vysvětleno meteorologickou terminologií. Dobře, tak tady se asi chytím. Ve které písni skupiny Činasky se zpívá Hustě sníží,
1: no, tak to je
0: klikatou a dlouhou k cestu krájíme krok za krokem. No tak to je jasně naše podkrkonošské Vrchlabí. A ještě, promiňte, na tohle se musím sama najít odpověď, pokud se mi to podaří. Déšť protěl blesk, ozářil tvář, osvítil líc. To jsou počáteční slova písně kapely MIG 21. A zase nic. Dobře.
1: Zvolna kalhotky si sundej.
0: Fakt.
1: Nebo ono z toho kalhotky si sundej teda jenom.
0: Co nebo kdo nás obul do bačkor v písni Olympiku, taky jsem se narodil bod. Zdeněk mi do sluchátek říká Mráz, máme ho v archivu? Kýve hlavou, tak si to poslechněte.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Dagmar Jandová, meteoroložka a kvízová dáma, a možná kvízová dáma a meteoroložka, ale to je vlastně jedno. Když se občas dívám na vaši soutěž, tak že bych si říkala, tyjo, jako budu hrát naplno, anebo občas někoho nechám postoupit. Ale četla jsem v nějakém starším rozhovoru s vámi, že vlastně to z člověka tak nějak vyletí a že vůbec v tu chvíli jako za toho druhého nepřemýšlí, protože je to prostě hra.
2: No, je to hra, no. My jsme tam prostě lovci a jsme tam od toho, aby jsme předvedli co nejlepší výkon. Mm. A je to těžký samozřejmě, no. Mm. Člověk to může přát těm soutěžícím, jak se, ale stejně prostě hraje, protože je tam od toho, no. Mm.
1: Za kterou odpověď, kterou jste kdy dala na jakoukoliv kvízovou otázku v těch předchozích soutěžích, které jsme tady jmenovali, AZ kvíz, riskuj a podobně, jste na sebe pyšná do dneška?
2: Já nevím, jestli to teď dokážu dobře vysvětlit, ale v AZ kvíze jsem jednou dostala otázku na piano nobile, což je nějaký patro, takový jako, říká se tomu znešený patro na nějakých zámcích a v takových palácích a takhle. A bylo tam PN, ale jsem si vzpomněla na piano nobile. A tomu, že tenkrát tam se mnou ještě byl jako tatínek se podívat, nebo vlastně on tam taky soutěžil, ale ne v tom stejném kole jako já, že tam seděl. A pak říkal, teda piano nobile, to jsem nikdy neslyšel. A úplně byl na mě pyšnej on tenkrát, tak to mi uvízlo v paměti, no.
1: A vaše dcery, je na nich vidět, že je to baví taky? A nebo už jako jakákoliv otázka, kterou jim položíte?
3: Ano, nevím, byla.
1: Jako jednoduché odpovědi, které dostáváme od svých dětí.
2: Ne, tak oni jsou to zhraví, takže je to baví, no. Dokonce už jako víc než dřív jsou se mnou ochotní hrát nějaký ty deskové hry, třeba který jsem nedělala, nebo... Hmm. To je těžký, protože já už jsem jich dělala tak strašně moc a vždycky dostanu vzorek, takže doma většinu toho, co máme, tak jsem dělala já, ale tak člověk se taky nepamatuje úplně všechny odpovědi, protože když mám do něčeho udělat 16 otázek na nějaký téma, tak prostě si musím hledat nějaký zajímavosti, vyhledávat na internetu nebo v knížkách nebo tak. Takže si nemyslím, že bych odpověděla 100% otázek ve hře, kterou jsem dělala já. Ale jo.
1: To je to zábavnější, to, kdo s vámi hraje.
2: Jo. No, tak jako já myslím, že já jsem na ně taky jako pyšná, protože si myslím, že na svůj věk mají taky dobrý přehled.
1: Kolik jim je?
2: Ty jedny budete 16 a jedny je 11. Mm. No a myslím si, že jako si vedou velmi dobře.
1: Budou humanitně nebo přírodovědně založené?
2: Tak ta jedna je strašně šikovná na matiku.
1: Takže matfyzačka, meteoroložka?
2: No, víme, to je ta mladší. Ta starší teda ne, že by nebyla, ale prostě ta mladší opravdu jako vidím, že ten potenciál je tam asi velký. No. Mm. No a ta starší zase hrozně moc čte a miluje divadlo a vlastně obě dvě mají rádi hudbu, takže zpívají. Mm. Tak mám z nich radost.
1: Je fakt, že vlastně kvízy pro mě a moje blízké i kamarádky, se kterými pravidelně jezdíme na podzim na kola obytným autem, tak mě kvízy dokáží zkrátit cestu. A to jako limitně zkrátit cestu. Prostě nekonečně krátká se mi zdá cesta, já nevím, z Prahy do Innsbrucku, když mě někdo krmí kvízovými otázkami.
2: No, tak to věřím. No, já si myslím, že takových lidí, a mám i zpětnou vazbu, že takových lidí je dost, ať už vlastně třeba si berou do auta ty kartičky z těch různých her a jen si tam čtou bez nějakého plánku, kde by postupovali, ale prostě ty otázky, anebo i vlastně s tou knížkou, tak to mám zpětnou vazbu, že se lidem líbí a že to hodně takhle využijou třeba i na nějakých různých prostě posezeních s přáteli a tak. Tak to mám z toho radost, když to slyším.

0: S Dagmar Jandovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Studiem se ozývá smích, což je vždycky dobré znamení toho, že je ta správná pohoda. Co musí být v té špatné odpovědi tak, aby po ní ten odpovídající sáhnul, pokud ho máme tou jakoby nesprávnou odpovědí ulovit?
1: Tak pokud ho máme ulovit, tak něco, co je jako matoucí, no, co se třeba člověku plete, nebo...
0: Jasně, pernamentka, permanentka...
1: No, ne, ale tak jako třeba, já řeknu příklad, třeba když dáváte otázku na to, kdo namaloval nějaký obraz, tak když tam dáte ty možnosti, že je třeba z úplně jiného období, tak se na to nikdo nenachytá, ale když tam potom dáte, že to

0: No já bych si třeba zopakovala letošního Silvestra, protože jsem tam byla za Marsem znovu. A hrozně se mi to líbilo. Hrozně mi bylo líto, když jsem pak ten kostým ze sebe musela sundat.
1: Rozumím, no tak když se řekne Simpson, tak já vidím kumuly, že jo, co vidíte vy, jaký druh oblačnosti vidí Dagmar Jandová, to ve znělce prostě, když někomu nemůžu popsat, jak vypadá kupovitý mrak kumul, tak mu řeknu Simpsonovi, víš, to jsou ty mráčky ze Simpsonu. Tak pojďme na poslední otázku dnešní záletu. Klade ji umělá inteligence. Mimochodem dnes jsem v jednom rozhovoru s kolegyní meteoroložkou se dozvěděla, jak moc už umělá inteligence pomáhá v modelování v předpovědích počasí. A co všechno už umí určité modely, co se týče umělé inteligence do budoucího vývoje počasí, napočítat, zapracovat. Otázka, kterou má umělá inteligence, Dagmar, pro vás. Když máte před sebou novou otázku k vízu nebo novou meteorologickou vízu, co vás víc vzrušuje? Hádanka, která vás nutí přemýšlet, anebo předpověď, kterou je třeba rozlousknout?
0: Teď už asi hádanka, nad kterou je potřeba přemýšlet, no. To je prostě můj život, mě to prostě strašně baví. Jak ty kvízy vyrábět, tak vlastně mě vlastně na tom lovu i strašně baví to hrát, jo. Pro mě to není jako práce, že tam jdu do práce a dostanu za to nějaký peníze, já tam prostě jdu zahrát a hrozně mě to baví.
1: Gamblerství vlastně ten v tom nejlepším slova smyslu, že?
0: Myslím, že to máme takhle všichni lovci. A protože nás vlastně taky vybrali, protože to z nás cítili, že jsme takový nadšenci.
1: Může na kvízových otázkách vznikat závislost?
0: No já myslím, že jo, já myslím, že já ji mám, to celá těžkou.
1: Je to ještě jedna otázka umělé inteligence, která mě docela baví. Zní, v kvízu rozhodují vteřiny, v přírodě trpělivost. Kde se vám přemýšlí nejlépe? Tak v noci to už jsme říkali, no, že fungujete v noci. A kde?
0: A kde? No já asi jako na přemýšlení vyloženě potřebuji ticho, no. Takže já si myslím, že kdybych měla šanci dělat třeba ty otázky nebo odpovídat někdy v noci v lese, tak by to bylo úplně ideální, což se mi teda samozřejmě nikdy nepoštěstí, ale asi tak. No já miluju les, prostě ráda chodím do lesa, kde je ticho, jenom prostě zpěv ptáků a žádný auta a takhle, takže to, kdybych si měla vybrat nějaký prostředí, tak určitě tohle.
1: Tak já jsem si dnes zase rozšiřovala obzory a byla jsem v příjemném prostředí ve studiu Českého rozhlasu s Dagmar Jandovou a moc si přeju, Dášo, aby vás to nadšení, které máte pro práci, kterou děláte, nikdy nepouštilo, protože my čtenáři, posluchači, diváci to vždycky oceníme. Já osobně určitě děkuju.
0: Já moc děkuju.
1: Krásnou neděli přejeme vám.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Silničáři plánují hned po letních prázdninách otevřít první část obchvatu Sezemic na Pardubicku. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. V Srbsku hoří největší evropská pouštní oblast. Dnes nás čeká opět slunečné počasí a denní teplotní maxima do 32 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobré nedělní dopoledne. První auta by se po části nového obchvatu Sezemic na Pardubicku měla projet 1. září. Silničáři chtějí pustit do provozu zatím první úsek mezi Spojilem a mimoúrovňovou křižovatkou u Sezemic. Trasa měří necelé 2 kilometry. Zbývající část obchvatu plánují otevřít na podzim.
4: Přes 2 roky budovaný obchvat za přibližně 1 miliardu korun bude dlouhý skoro 7 kilometrů, zajistí lepší propojení Pardubic s dálnicí D35 a odvede transitní dopravu ze Sezemic a místní části Počápelské chalupy. Dominantou stavby bude 289 metrů dlouhý most přes řeku Loučnou, zadní Lodrantku a Mlýnský potok. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Barchov na Pardubicku plánuje úpravu Podolského potoka. Vrátí mu přirozené meandry, které pomohou omezit riziko záplav. Protipovodňová opatření mají stát nejvýše 5 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení. Firmy mohou nabídky podávat do poloviny srpna. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, který Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy. Jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitele s dětmi do 15 let. Srbští hasiči už 4. dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatska Peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara. Jde totiž o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. Oblast leží na jeho regionu Banát, kde žijí i desítky českých krajanů. Českým vesnicím se ale plameny vyhnuly. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Středočeši rozhodli v první půli, kdy skórovali Šubrt a z penalty Klíma. Pražané, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku. Pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
6: Rozhodlo to, že jsme byli první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a nic jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
3: Po 3 kolech tak má Sparta pouze 3 body a v neúplné tabulce je až 9. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a díky lepšímu skóre vede ligu před Teplicemi.
0: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Vítr povane slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, ale večer se už měnit nebude. Biopředpověď je dnes na dvojce a to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody ze silnic Pardubického kraje hlášené nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle. Zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody. Jo? Jako, musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli. Která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme. Tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: To dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku.
1: Tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml. A v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: To znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: a zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo, samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak, přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ty ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a na dálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť a vám i Patriku, tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč? To prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Takže do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: A to jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Proto určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, to tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jestli přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu.
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No vyspadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej. Jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop, hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A skánou.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdo v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak jí musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Bývalá továrna v Moravské Třebové se během 10 let promění v kulturně společenské centrum. Den židovských památek dnes otevřel veřejnosti i běžně nepřístupné objekty. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. V Pardubickém kraji bude dnes jasno až polojasno a teploty do 32 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Věra Přibylová. Přestavba bývalé továrny na nové kulturně společenské centrum v Moravské Třebové potrvá zhruba 10 let. Demoliční práce už skončily a první etapa projektu přinese parkoviště a odpočinkovou zónu navazující na sousední park. Celkové náklady přesáhnou 360 milionů korun. Další podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Bo na tenhle projekt dotaci máme a na pokračující, navazující etapy se pokusíme zajistit další dotace. Následovat by měla samozřejmě potom první etapa kulturního centra, což představuje foaje a hlavní sál, a na to potom navážou další etapy, jako je knihovna a kinosál.
1: Na dnešek připadá 9. ročník Dne židovských památek. Po celé republice se lidem otevře více než 60 synagog a židovských hřbitovů. Zájemci se mohou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek prohlédnout i běžně nepřístupná místa. Jedním z nich je i židovský hřbitov v Pardubicích, kde bude od 12 do 17 hodin návštěvníky provázet zprávkyně Soňa Krátká.
3: Vnímám to slovo Den židovských památek v letošním roce ve smyslu tom, že památka může být i věc. Nemusí to být přímo ta stavba, ale může to být věc, která připomíná nějakého člověka. Takže mně se podařilo nashromáždit věci, které patřily lidem, kteří tu jsou pohřbeni. A tak jsem se rozhodla 4 ty věci vzít. A z příběhy životů těch lidí, tak to budou i ty věci fyzicky přítomny.
1: Návštěvníci na hřbitově uvidí například obraz Jiřího Frešmana, knihu Pavla Netla nebo kufr rodiny Firbergrových, který si její členové zbalili před deportací do Terezína v prosinci 1942. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu se koná dnes odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům Hantecu také vědci z Akademie věd. Sport. Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy 3. kola a v 17 hodin se představí také tým Hradce Králové, který vyzve ostravský Baník. Pro východu Čechy to bude už 6. soutěžní duel za posledních 18 dnů a šance tak mohou dostat i hráči z lavičky. Například 24-letý bek David Ludvíček.
4: Je příjemný mít tolik zápasů v té sezóně, takže vlastně v tom nevidím nějaký velký rozdíl. Je to naopak velká příležitost pro nás všechny. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25 stupňů Celsia. Vítr povane slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, ale večer se už měnit nebude. Aby o předpovědi dnes na dvojce a to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
5: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnešní východočeské výlety budou takovou procházkou Pardubicemi, kde si povíme mnoho zajímavého o někdy zcela nenápadných domech. Budeme se pohybovat v okolí dnešního náměstí Československých legií, a to proto, že měly být centrem takzvaných Nových Pardubic, tedy moderního města, které vznikalo v 19. století jako takový protipol Starému městu. Vypravíme se tam už za chvíli. Příjemný poslech.
0: Východočeské výlety.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic dnes začínají na náměstí Československých legií. Je to místo, které měnilo několikrát v průběhu dějin svoje jméno, ale hlavně šlo o jedno z plánovaných center Nových Pardubic. O tom budu mluvit s mojí dnešní průvodkyní, spisovatelkou a autorkou knihy Procházky Pardubicemi Veronikou Skaleckou.
1: Ona už je to dneska právě takové polozapomenuté, spíš zapomenuté názvosloví, protože tady to vzniklo jako centrum takzvaného Nového Města, což byl takový protipol Starého Města, tak těch starých Pardubic, jak je známe. A tím centrem Nového Města se stalo právě nově vybudované náměstí, které při svém otevření neslo název Riegrovo náměstí. A ta cesta ale k tomu dnešnímu názvu vlastně byla taková spletitá, několikrát ještě se ty názvy vystřídaly. Po tom prvním názvu Riegrovo náměstí neslo chvíli název Náměstí krále Jiřího z Poděbrad, pak Trnkovo. Od roku 1918 pak na počest legionářů se jmenovalo Náměstí Československých legií. Od roku 1939 pak bylo nakrátko zase Trnkovo a po druhé světové válce se vrátil název Československých legií. No a po roce 1948, respektive od roku 1949, pak dlouhých 40 let, se toto jmenovalo Leninovo náměstí.
0: Ale předpokládám, že v době, kdy tohle bylo Leninovo náměstí, tak tady nebyla ta socha prezidenta osvoboditele TGM, která tady už stojí.
1: Tak tohle není původní. Původně tady stála, nebo byla postavena socha prvního československého prezidenta v roce 1928 o příležitosti desetiletého výročí vzniku republiky. Tehdy za účastky mimo jiné Františka Udržala, tehdy ministra obrany, což byl vlastně rodák tady z východních Čech, z Dolní Rovně. A je takovou zajímavostí, že to byl také tchán Arnošta Košťála, pozdějšího majitele hotelu Veselka, který si vzal právě Jarmilu Udržalovou, později Košťálovou.
0: Takže první socha Tomáše Garrigua Masaryka od 28. října 1928. Co s ní bylo dál?
1: Tak a jen ještě zmíním, že autorem tedy té první sochy byl Otakar Španěl a ta tady stála do roku 1940. Po roce 1940 ta politická situace tady v Československu oslavování Masaryka nepřála, tak musela socha pryč. Po válce pak chtěli místní pomník obnovit, ale vlastně do roku 1948 to nestihli a pak, jak víme, tak Masaryk zase u těch, kdo tady rozhodovali o dění v zemi, zase jako upadl v nemilost. Ale ta myšlenka na tu sochu toho prezidenta vlastně nebyla pohřbena na dalších 40 let. Ono v tom mezidobí, v roce 1968, v době Pražského jara, znovu vlastně v době těch reformních proudů, znova ta myšlenka na sochu toho prezidenta tady ožila. Ve městě vznikl spolek na jeho obnovu a lidé vlastně s nadšením přispívali do finanční sbírky, jenže prostě pak přišel srpen 1968 a do té doby se to nestihlo a pak už zase na dalších 20 let bylo Leninovo náměstí.
0: Předpokládám, že ty změny nastaly toho názvu opět po roce 1989.
1: Ano, přesně tak. Tak jako většina ulic, které nesly v tom názvu nějaký politický jako aspekt, tak byly přejmenovány. Tady vlastně hnedka za rohem máme ulici 17. listopadu, která byla původně 7. listopadu, tedy výročí Velké říjnové socialistické revoluce a byla přejmenována po revoluci na 17. listopadu, aby připomínala tady tu listopadovou revoluci.
0: Takže přidali vlastně jenom jedničku.
1: Ano, přesně tak. Vlastně lidé, co si museli vyměňovat občanské průkazy, tak tam stačilo připsat jenom to číslo 1.

0: Posloucháte Východočeské výlety, ve kterých se procházíme Pardubicemi spolu se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Vracíme se na náměstí Československých legií, kde opět stojí socha prezidenta Masaryka. Nicméně nebylo tomu tak za dob, kdy se jmenovalo Leninovo, ale socha Lenina byla jinde.
1: Bronzová socha Lenina stála na náměstí Republiky, dnešním náměstí Republiky, tehdy náměstí Osvobození. Autorem byl Štěpán Kotrba.
0: U divadla.
1: Ano, u divadla před divadlem. Takový sedící Lenin byl vlastně ještě svědkem třeba pak první návštěvy prezidenta Václava Havla už a až poté tedy zmizel. A taková zajímavost je, že vlastně nikdo pořádně neví, kde se ta socha nachází teď.
0: A co socha Tomáše Garrigua Masaryka tady na náměstí Československých legií, které se už, myslím si, že předtím, než tady znova stanul, skutečně jmenovalo náměstí Československých legií.
1: Ano, ta socha se sem vlastně vrátila až tedy v roce 1997. Je to dílo sochaře Jaroslava Brože.
0: Já bych teď využila toho, že vy jste se vlastně podrobněji zabývala událostmi roku 1968 a těmi následujícími v Pardubicích a hlavně tím, kdo byl hybatelem řady těch změn v dějinách obecně 20. století studentstvem.
1: Já vlastně zmíním svůj oblíbený příběh, který tady vyzdvihuji často, ale pořád si myslím, že ho spousta lidí nezná a přijde mi nesmírně zajímavý. Tak my tady stojíme na náměstí legií vlastně přímo u Univerzity Pardubice, která bývala dřív před revolucí vysokou školou chemicko-technologickou a přesně v tom jedna, které, když přeskočím, tak jako v době listopadových událostí listopadové revoluce, tady byly jako ti studenti výraznou nějakou hybnou silou, ale ještě když se vrátím do toho roku 1968, tak tady studenti využili té příznivé situace, svobodného ovzduší a tak jako na jiných školách založili studentský časopis. Jmenoval se Spiritus, respektive Spiritus Express, který pak na něj navazoval v dalších měsících. A ti studenti byli prostě po těch srpnových událostech za ten studentský časopis souzeni, stanuli před soudem, konkrétně za dvě titulní stránky, na kterých byly takové politické karikatury. A byli skutečně odsouzeni, respektive byli odsouzeni k podmíněným trestům, ale jeden z těch studentů, Josef Dostál, tak v té podmínce s dalšími studenty uspořádal takovou recesistickou akci v hospodě, takové nevinné prostě zpívání politických písniček a ten tedy pak byl, protože byl v podmínce, tak byl odsouzen na půl roku do Valdic na tvrdo tedy.
0: Jak jste vlastně získávala tyhle ty informace a jak to, že předtím to nikdo tak jako nevytáhl? Já vím, že jste se tím zabývala i v rámci své diplomové práce, ale i jste napsala román Vrátit se, který tyhle ty události také popisuje. Tak četla jste ten časopis?
1: Ten časopis jsem četla a přemýšlím, kde byla ten prvotní impuls. Myslím, že od jednoho historika Jaroslava Požouta, který vlastně jako první zmapoval tyto události. On se totiž zabýval studentským hnutím v celém Československu v těch 60. letech. A o těch pardubických studentech tam byla skutečně jenom zmínka, ale on mě na to přivedl. Poradil mi i, že právě ty výtisky časopisu jsou v knihovně Jiřího Gruntoráda v Praze. Pak vlastně tedy, když jsem se o to začala zajímat, tak jsem navštěvovala především tady okresní archiv v Pardubicích.
0: A mluvila jste i s těmi lidmi, kterých se to týkalo?
1: Ano, já jsem využívala právě při tom svém výzkumu moji oblíbenou metodu orální historie, takže já jsem se setkala i s těmi obviněnými studenty, respektive s dvěma z nich a s jedním, který byl šéfredaktor Jan Homoláč a vlastně s tím, který byl tedy opravdu na ten půl rok skončil ve vězení s Josefem Dostálem a uskutečnila jsem s nimi rozhovory.
0: Jak vlastně poznala tady tahle ta, jako kdyby dneska bychom to považovali taková nevinná studentská recese?
1: No, podivu, ti, co byli odsouzeni jenom podmínečně, tak mohli dostudovat. Ten Josef Dostál samozřejmě s tím svým rozsudkem toho půlročního vězení, tak byl i vyloučen ze studií. V podstatě celé to studentské hnutí bylo po roce 69 s nástupem nového ministra školství zničeno a až do roku 89 byly novým ministrem zakázané studentské časopisy na vysokých školách a jakýmkoliv nějakým reformním jako snahám už prostě bylo zamezeno.
0: Výlety z Pardubic budou pokračovat i za pár minut.

Rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a vracíme se k pardubickému náměstí Legií. Tady v okolí není jen bývalá Vysoká škola chemická a dnešní Univerzita Pardubice, ale i další historické budovy škol. Například kousek základní škola Štefánikova na ulici Štefánikova. No a že je to zajímavá budova, mi potvrdí spisovatelka Veronika Skalecká.
1: Je to vlastně jedna z nejstarších škol v Pardubicích. Byla postavená ta budova už v roce 1895 pardubickým architektem a stavitelem Josefem Krudencem, jako vlastně druhá novoměstská škola. A v roce 1927 pak byla tato budova zrekonstruovaná pro reálné gymnázium a to zde sídlilo až do roku 1963, kdy se přestěhovalo gymnázium na Spořilov. Ze Spořilova pak ještě zmíním, že v roce 1976 se přestěhovala do nynějšího svého sídla na ulici Dašická. Tak a když se tady přestěhovala na ten Spořilov gymnázium, tak jsem se vrátila základní škola. Byla to nejdřív základní škola Slovenského povstání a po roce 1989 se tedy ustálil název základní škola Štefánikova.
0: Vidíme tady na té budově, když jsme pošli tady přímo u vchodu do té školy, tak je tady pamětní deska Jiřímu Pištorovi. A je tam napsáno absolventu Pardubického gymnázia, tehdy to tedy bylo ještě gymnázium.
1: Ano, přesně tak, absolventu Pardubického gymnázia a oběti komunistického režimu. A desku mu vlastně věnovali jeho spolužáci a město Pardubice.
0: Básník a literát a člověk, který se zasloužil o vznik nějakých literárních časopisů, nebyl jediný, který byl absolventem téhleté školy.
1: Nebyl, vlastně mezi další ty známé absolventy z řad literátů patří Jiří Groša a Petr Kabeš. Oba vlastně básníci a spisovatelé, jsou to takový asi nejvýznamnější literáti toho 20. století z Pardubic.
0: Takže vlastně se tady rodili básníci na dnešní základní škole Štefánikova.
1: Tak evidentně. Můžeme ještě zmínit takovou zajímavost, když jsem mluvila o tom Arnoštu Košťálovi a trošku jsem tím naťukla to téma odboje v Pardubicích za druhé světové války, tak vlastně tatínkem Jiřího Pištory byl Antonín Pištora, který rovněž pomáhal parašutistům ze skupiny Silver A, pomáhal jim zajistit pracovní knížky a za to byl 2. července 1942 popraven na zámečku a vlastně tento tragický osud Antonína Pištory pak ovlivnil toho jeho syna Jiřího Pištoru.
0: Jiří Pištora spáchal sebevraždu poté, co byl pronásledován komunistickým režimem, takže vlastně oběti dvou totalitních režimů, otec a jeho syn.
1: Přesně tak, v tom je prostě ta tragédie těch režimů, že často poznamenali oba dva, jak ten nacistický, tak ten komunistický, jednu rodinu. Je to přesně i v případě rodiny Košťálových, protože tady manželka Arnošta Košťála přežila druhou světovou válku tím, že tady formálně se rozváděli, a tím ji ten Arnoš Košťál, majitel Veselky, uchránil, ale ona pak tedy byla velmi perzekuovaná tím komunistickým režimem a byla i vězněná za to, že se pokusila s dcerou ilegálně překročit hranice Československa.
0: Mluvili jsme o tom, že tady v okolí náměstí Legií nebo na náměstí Legií jsou i nějaké další zajímavé školy. Když jsme u těch totalitních režimů a u těch obětí, tak tenhle ten typ historie se dotkl také další školy a my teď míříme na druhou stranu od základní školy Štefánikovy. Ta ulice se jmenuje taky Štefánikova.
1: Jo.
0: Výlety z Pardubic budou pokračovat i po písničce.

0: Takže došli jsme v budově, kde sídlí dnes obchodní akademie a jazyková škola. Jsme stále tady ve Štefánikově ulici v Pardubicích a procházíme se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po městě a zajímavých domech společně se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Obchodní akademie bývala vždycky obchodní akademií.
1: Ano, je to zase vlastně jedna z mála škol a budov, která dosud slouží tomu stejnému účelu jako na svém počátku, kdy byla otevřena vlastně jako dvouletá veřejná obchodní škola města Pardubic pro dívky, později i pro chlapce a pak město vlastně zakoupilo tuto budovu a od té doby ta obchodní akademie tady sídlí.
0: My tady ale vidíme ještě něco, co není obvyklé, tedy na budově školy, a to je židovská hvězda.
1: Ta židovská hvězda, ten památník nebo pamětní deska, kterou tady z tohoto místa nemůžeme přečíst, ale připomíná takovou smutnou historii, kterou vlastně tahle škola zapsala během druhé světové války. V té době probíhaly po celém protektorátu transporty do Terezína a ti židovští obyvatelé se na základě obsílek shromažďovali na určených místech těch větších českých měst. A právě pro Pardubice a okolí jako to seřadiště pro ty židovské transporty fungovala právě budova obchodní akademie a bylo to z důvodu blízkosti tehdejšího pardubického nádraží, které už dnes nefunguje tedy jako nádraží.
0: Budova tady ale stále zůstala, je to opravdu, když zajdeme takhle za roh, tak je to úplně na dohled.
1: Přesně tak, takže co to bylo blízko, takže tady vlastně ti Židé 3 dny a 3 noci čekali, až se vyřídí administrativní záležitosti, nesměli se odsud vzdálit, tady odevzdávali ten veškerý majetek, peníze a směli se vlastně nechat minimum věcí a odsud putovali tedy do Terezína a z těch dvou transportů, které odsud byly vypraveny ve dnech 5. a 9. prosince 1942, z původně nějakých 1258 deportovaných osob jich přežilo, vrátilo se jen 92.
0: Takže za zdmi tedy této budovy se odehrával takhle smutný příběh týkající se tedy jednoho z těch dvou totalitních režimů 20. století. A připomíná to tahle pamětní deska. Procházíme teď ještě Havličkovou ulicí a nově jsou tady položené v dlažbě kameny zmizelých, štolpoštrajny, které připomínají osudy Židů. A tady je rodina Singerová, která žila v domě dnešní číslopopisné 1040.
1: Můžeme říct, vidíme vlastně, že u třech z nich těch obyvatel, kterým jsou tady věnovány ty 4 štolpoštrajny, jeden je věnován Heleně Singerové, které se podařilo uprchnout do Velké Británie, ale vlastně ty 3, na nich je napsáno, že byli deportováni v roce 1942, takže opravdu oni šli jenom tady za roh do té budovy obchodní akademie a odtamtud byli deportováni do Terezína.
0: A my se vracíme v takovou oklikovou zpátky na ten dnešní střed natáčení, to znamená náměstí Československých legií a míříme kam?
1: A míříme k někdejšímu bytu učitelky Lidmily Malé.
0: Takže došli jsme do Nerudovy ulice, vlastně hned při vyústění této ulice z náměstí Československých legií. Je dům číslo popisné 1840 a je tady nějaká pamětní deska, tak to bude asi ono.
1: Ano, ta pamětní deska je věnovaná učitelce Lidmile Malé a na té pamětní desce na domě je vlastně chyba, je tam napsáno Ludmila Malá, ale ona se skutečně jmenovala Lidmila s I.
0: A tady připomínka toho, že zahynula v době Heydrichiády 2.7.1942.
1: A to je druhá chyba. Na té desce je datum úmrtí toho 2. července 1942, kdy probíhaly ty popravy na zámečku. Jenže ona zemřela už 20. června 1942, protože ve chvíli, kdy byla zatčena gestapem, tak v nestřiženém okamžiku spolkla jed, který dal Josef Falčík, kterému tedy pomáhala, a vlastně zemřela ještě v den svého zatčení.
0: A v procházkách po Pardubicích budeme pokračovat i za chvíli.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: stále posloucháte východočeské výlety z Pardubic. Se spisovatelkou Veronikou Skaleckou jsme se vrátili na Havlíčkovu ulici, kde pamětní deska připomíná další oběti Heydrichiády.
1: Tady jsme u domu, ve kterém bydleli Josef Janáček a jeho žena Ludmila Janáčková. Ti patřili mezi další významné spolupracovníky skupiny Silver A odbojové. A vlastně Josef Janáček byl učitel na tehdejší měšťanské dívčí škole v Drtiňově v Pardubicích, kde byla učitelkou i Ludmila Malá, a právě Josef Janáček získal Ludmilu Malou, která vlastně bydlela tady za rohem jen pár desítek metrů odsud, pro tu odbojovou činnost. A u ní tady pak mimo jiné bydlel nějaký čas Josef Valčík. No a Josef Janáček, ten se dostal k té odbojové činnosti tak, že byl blízkým přítelem poslance Bohumila Laušmana, který tady v době druhé světové války působil té exilové vládě a těm parašutistům tehdy poskytl ty své nějaké kontakty lidí, na které se tady mohou obrátit. No a Josef Janáček a stejně tak jeho žena Ludmila za to zaplatili tu nejvyšší daň. 2. července 1942 byli spolu s dalšími popraveni na zámečku.
0: No a když stojíme tady u toho domu v Havlíčkově ulici, tak si není možné nevšimnout tady opravdu zajímavých činžovních domů, které jsou na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí Československých legií. Řekla bych tak 20. léta, 30. léta 20. století.
1: Ta historie tohohle zajímavého domu sahá do těch počátků toho tvoření tady toho náměstí legií, kdy vlastně státní instituce tehdy ve spolupráci s městskou správou připravili několik stavebních projektů pro ubytování svých zaměstnanců. A tak vznikly tyto domy pro poštovní zaměstnance a vojenské gážisty. Byly dokončeny v roce 1925, takže jste typovala správně. Architektem byl Jindřich Freywald a můžeme si povšimnout, že vlastně se inspiroval národním stylem Josefa Gočára a Pavla Janáka. Nejvíc se to projevuje v těch mohutných arkýřích vysazených na konzolách.
0: To mi připomíná automatické mlýny vlastně takhle nahoře.
1: Tak a navíc tedy ta obloučková atika vlastně na tom vršku tak odkazuje k pardubické renesanční tradici.
0: A jak vidíme, tak hodně podobné domy jsou vlastně až takhle na konci.
1: Vznikl celý ten blok těch budov, který začíná vlastně na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí legií a končí na rohu Štefánikovy ulice a náměstí legií.
0: Když jsme mluvili o těch zajímavých domech, tak kousek odtud, od náměstí legií a zase zpátky v Nerudově ulici je další činžovní dům od významného architekta a my se tam právě teď vydáme. Došli jsme Nerudovou ulicí k domu číslo popisné 1366 a přiznám se, že tady docela často jezdím na kole z nádraží a že jsem si tohoto domu nikdy nějak zvlášť nevšimla. I když vybočuje z řady těch dalších už jenom těmi obklady, těmi kachlemi, kachlíky.
1: Ano, vlastně ty kachlíky jsou takovým docela typickým prvkem architekta Karla Řepy.
0: Vzpomeneme si právě třeba i na to pardubické hlavní nádraží současné.
1: Ano, tak chtěla jsem říct, že s jeho tvorbou vlastně se mohou návštěvníci, co třeba přijíždějí do Pardubic na návštěvu jenom a přijíždějí vlakem, tak se vlastně s jeho tvorbou setkají hned na hlavním nádraží, jehož je spoluautorem. On je autorem celé řady významných staveb v Pardubicích. Je pravda, že tenhle dům obytný patří k méně nápadným stavbám. Jeho historie spadá do 20. let minulého století, kdy vlastně tahle oblast Pardubice velmi jako rychle vyvíjela. V blízkosti byly Prokopovy továrny, pardubický cukrovár a železniční dráhy a rostly zde administrativní objekty, obytné domy a pozemky v této ulici koupily roku 1927 od města družstvo pro stavbu živnostenských a jiných domů a plánovalo tady vystavět obytné nějaké domy pro své družstevníky. Takže tento dům vznikl jako dům živnostenského družstva a jeho architektem je tedy Karel Řepa a dostavěn byl v roce 1928.
0: No a my jsme mluvili o tom, že Karel Řepa je tedy autorem budovy současného nádraží, ale tam my nepůjdeme, my se půjdeme podívat zase na opačnou stranu, přejdeme to naše dnes oblíbené náměstí Československých legií a ukážeme si další pardubickou stavbu Karla Řepy.

0: Došli jsme na rozhraní ulic Smilova a Bratranců Veverkových a je tady takový výrazný červený dům s věžičkou. Mě tady osobně překvapilo, že autorem návrhu by měl být Karel Řepa. Je to tak?
1: Ano, je to trošku překvapivé v kontextu jeho ostatních staveb v Pardubicích. Asi by každý na první pohled neřekl, že to je dílo Karla Řepy, ale aspoň vidíme to jeho rozpětí stylové, které tady zanechal. On vlastně v této ulici Karel Řepa zanechal

0: Řepu, tak vlastně vidíme ty domy od Karla Řepy, součást je tedy to bývalé kino.
1: Ano, to bývalé kino, já si myslím, že si většina obyvatel Pardubic dokáže spojit se jménem Karla Řepy. Možná už pak ne každý ví, že právě i ty navazující budovy až po tu křižovatku se Smilovou ulicí jsou také jeho. Právě na té křižovatce se Smilovou ulicí, to už je taková typičtější stavba Karla Řepy. Zaujmou určitě ty arkýře, jak se můžeme podívat, jeden ten je široký, pravoúhlý se zdvojenými okny a pak tamhle takový ten balcovitý. A hlavní inspirací vlastně pro návrh tohoto domu byla pro Řepu tvorba jeho slovenského učitele Jožeho Plečníka, kterého máme spojeného především s Pražským hradem, na jehož současné podobě se velmi významně podílel.
0: My se ještě posuneme na takové další stanoviště, popojdeme kolem bývalého kina, dostaneme se tady k tomu parčíku u gotického kostela Pernštejnského svatého Jana Křtitele a tady je taky taková připomínka toho, jak se měnila ta historie vlastně těch Pardubic, památník bratranců Veverkových.
1: To sousoší bratranců Veverkových může být takovým symbolem toho, jak se změnilo to prostranství Masarykova náměstí, protože zatímco dneska jsme vlastně většinu té naší procházky strávili na náměstí Legií, které vlastně se od té poloviny 20. století zas až tak moc nezměnilo, tak nedaleké Masarykovo náměstí vlastně tam nezůstal pomalu kámen na kameni. A stála tam například synagoga na místě dnešního domu služeb a přímo před tou synagogou na křižovatce dnešního Masarykova náměstí a ulice Palackého stálo to sousoší bratranců Veverkových od sochaře Josefa Strachovského. A poté, co byla v roce 1958 synagoga zbourána a budovala se tam tedy ta velká křižovatka a nové stavby, tak to sousoší bylo přestěhováno sem na to současné místo před základní školu bratranců Veverkových. Mimochodem také tam stála kousek od toho pomníku hotel Veselka, který také, jak víme, byl zbourán v 70. letech. Takže opravdu to prostranství tamnější toho Masarykova náměstí se oproti tomu náměstí Legií změnilo úplně naprosto.
0: A takovou připomínkou toho, co už není a co bylo a jak to tady dřív vypadalo v Pardubicích, končí dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubické letiště hlásí výrazný meziroční nárůst počtu cestujících. Kvalita vody v přehradě Sečna-Chrudimsku se zhoršila, hygienici tam koupání nedoporučují. Fotbalisté Pardubic se dnes ve třetím ligovém kole utkají s mistrovskou Slaví. A odpoledne na východě Čech bude slunečné, teploty do 23 stupňů. Krásné nedělní poledne u zpráv přeje Petra Beránková. Pardubic letos létá do přímořských letovisek víc turistů. Letiště od začátku sezony až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících, o 60 tisíc víc než loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Tauber proto očekává další rekordní sezonu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce.
3: K tomu navýšení počtu cestujících samozřejmě přispívají i nové cestovní kanceláře, které začaly lítat z Pardubic. To je kromě těch stávajících zavedených, jako je Fisher, Exim, Chedok, tak nově začala lítat polská TUI a Blue Style, velké cestovní kanceláře, které všichni Češi znají.
2: V loni odbavilo letiště v Pardubicích celkem 204 tisíc pasažérů. Kvalita vody v přehradě Sečna-Chrudimsku se zhoršila. Hygienici nově zařadili na 4. z 5 stupňů a koupání tam nedoporučují. Voda podle nich představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy, alergiky a lidi s oslabenou imunitou. Vyhýbat by se lidé měli místům s nahromaděnými sinicemi. Mírně zhoršenou kvalitu vody hlásí hygienici taky na přehradě Pastviny. Ostatní sledovaná přírodní koupaliště v kraji, například Konopáč, Březina nebo Písníky, Hrádec a Mělice, zůstávají vhodná ke koupání. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i víc výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
4: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
2: Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už v minulosti nějakou dávku čerpali. Některým se podpora sníží. Podle ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci.
0: Sport.
2: Pardubičtí fotbalisté odehrají zápas třetího ligového kola venku. V 15 hodin nastoupí na hřišti mistrovské Slavie. Tam má zatím plný počet bodů. Naproti tomu pardubičtí nezískali ještě ani jeden. Zvláštní bude zápas pro záložníka východočechů Tobiase Boledoviče. Ten do Pardubic přestoupil právě ze Slavie.
5: Je to určitě speciální zápas pro mě. Chtěl bych jim ukázat, že na to mám a že prostě ta Slavie jako by to mě moc neviděla, ale jsem rád, že jim to teďka můžu ukázat. Těším se na to.
0: Počasí.
2: Odpoledne na východě Čech bude slunečné, čeká nás jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, na horách 21 až 25. Vítr slabý východní až jihovýchodní, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, BIO2, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Chrudimi pokračuje tradiční salvátorská pouť. Provoz atrakcí začal v pátek. Centrum města i okolí divadla jsou pro dopravu zavřené a akce skončí v neděli v 8 večer.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A teď už si jdeme hrát na vaše přání. Přesně 4 minuty po nedělním poledni startují písničky od srdce.
0: Od srdce s Petrem Seidlem.

0: Karlem Gottem jsme odstartovali nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Připomenu na úvod kontakty číslo do studia 726 46 48 48 90 011 04. To je zase SMS-kové číslo. Nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy. No a e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz taky určitě velmi dobře znáte. Minimálně paní Martina, která si napsala o Františka Kasla a písničku Jak se ti spí, kterou posílá k svátku pro svého kamaráda Romana Petříka se vzkazem: milý Romčo, chci ti popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať ti všechno vychází.
1: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí,

a kolik znáš tajemství, jak se ti spíš.

našem čase, co žene nás dá. Stále mám schovaný prstýnek z pouti.

a tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš,

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: A s Argemou a Jarošovským pivovarem nedělní polední písničky Od srdce pokračují. Paní Zdena ze Svitavska jí posílá všem pro dobrou náladu, radost a pohodu.

písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují, tady už jsou Katapult a Já nesnídám sám. Další píseň na přání, o kterou si napsala paní Boženka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
4: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Jsme téměř v polovině nedělních poledních písniček od srdce a tady už je Jiří Šalinger a Švihák Lázeňský a k tomu SMS-ka. Chtěl bych nám zahrát Šviháka Lázeňského do českých Petrovic. Loučíme se s fantastickýma Orlickýma horama, Zemskou bránou a Pastvinama a nechce se nám do Prahy.

Je půl jedné, druhou polovinu nedělních poledních písniček od srdce otevíráme s novinkou bratrů Solcových A Plane Away, kterou posíláme paní Jarce od Litomyšle.

Stále hrajeme na vaše přání v nedělních poledních písničkách od srdce a k narozeninám, které v úterý 11. srpna oslaví Iva Řehounková z Dolních Ředic, budeme hrát právě teď. Vše nejlepší a dobrou letní pohodu přeje teta Helena Strnové. Je naprosto

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 km Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

A s Boniem písničky od srdce pokračují. Hrajeme pro pořadatele včerejšího vydařeného šipkového turnaje v Přívratu, kterého se prý zúčastnilo 109 hráčů ze širokého okolí. A tak všem moc děkuje jeden z účastníků turnaje, přívraťák Mirek.

na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

0: budou kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.
1: Přesně za 9 minut bude 13 hodin. Poslední dvě písničky od srdce před námi a tou předposlední je Paráda v podání Karla Zicha, kterou Martě Kostálové, Ester Lacinové a Petrovi Jakoubkovi pro dobrou náladu, radost a pohodu posílají babička s dědou Sep.

No a na závěr písniček od srdce zaspívá ještě Valdemar Matuška paní Františce a potom se už společně s Františkem Kinským vypravíme do Malče na Vysočině, kde žili velikáni 19. století. Příjemný poslech dnešního zámeckého léta přeje Petr Seidl a za hodinu naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Langerova vila ve Svitavách má po obnově všechna historická okna i dveře. Seč na Chrudimsku chce omezit parkování kamionů v centru. Hygienici v Jihomoravském kraji evidují za červenec 29 nákaz žloutenkou typou A. A nás na východě Čech stále čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 32 stupňů Celsia. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Ve Svitavách skončila obnova oken a dveří Langerovy vily. Restaurátoři jako poslední opravili dvoje vstupní dveře. Cílem prací bylo zachovat původní historické prvky a prodloužit jejich životnost v souladu s požadavky památkové péče, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: Práce probíhaly přes léto postupně. Nejdříve se restaurovaly vchodové dveře k městské policii a následně k bočnímu vstupu do úřadu. Realizace stála městu Svitavy 275 tisíc korun a podařilo se nám na restaurování získat dotaci z Pardubického kraje ve výši 100 tisíc korun.
3: Seč na Chrudimsku chce omezit parkování kamionů v centru. Radnice požádala o úpravu značení, které by zabránilo odstavení nákladních souprav u nákupního střediska. Návrh opatření už zveřejnil městský úřad v Chrudimi. Ten teď bude čekat na případné připomínky. Festival metalové hudby Brutal Assault v Josefovské pevnosti na Královéhradecku letos navštívili fanoušci z víc než stovky zemí světa. Podle organizátorů přijeli lidé skoro ze všech evropských států, ale taky například z Číny, Portorika, Mexika, Chile a Austrálie. Nejpočetnější zahraniční skupiny tradičně tvořili fanoušci z Německa, Polska a Slovenska. Festival skončil včera, tedy v sobotu, a během 4 dnů na něm vystoupilo víc než 100 interpretů na několika pódiích. Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Pořád ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
5: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
3: Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí místního času.
2: Sport.
3: Jedna aktuální zpráva ČTK. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto 2 premiérové vítězství v seriáru. Postaral se o první český triumf, a to po 16 letech.
2: Počasí.
3: Odpoledne na východě Čech bude slunečné, čeká nás jasno až polojasno, denní maxima 29 až 32 stupňů Celsia, teploty na horách 21 až 25 stupňů. Vítr slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer už se měnit nebude a bio dnes jen dvojka, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jedna dobrá zpráva, frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je zase průjezdná, rekonstrukce inženýrských sítí už tam skončila. Jedna horší zpráva, stavební práce se ve Svitavách přesunuly do sousední ulice Dobrovského a ta bude uzavřená až do listopadu. Opravují vodovody a kanalizace, tak klidnou nedělní cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za Svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No, nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak, mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no, a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Péléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavil a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny, nikdo to nevyhodil. To neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na 2. zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličský pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych.

0: Myslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let. To je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace. Tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. Takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
1: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
0: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Hinský.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se zhoršila. V Pardubicích kvůli suchu vyschl potok Bilanka. Správce toku odmítl jeho vyčištění. Fotbalisté Pardubic nastoupí v lize na hřišti mistrovské Slavie. A zítra bude zase horko. Bude oblačno až polojasno, teploty až 35 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné horké nedělní odpoledne z Pardubic. Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se zhoršila. Hygienici ji nově zařadili na 4. z 5 stupňů a koupání tam nedoporučují. Voda podle nich představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy, alergiky a lidi s oslabenou imunitou. Vyhýbat by se lidé měli místům s nahromaděnými sinicemi. Mírně zhoršenou kvalitu vody hlásí hygienici taky na přehradě Pastviny. Ostatní sledovaná přírodní koupaliště v Pardubickém kraji, například Konopáč, Březina nebo Písníky, Hrádek a Mělice, zůstávají vhodná ke koupání. Kvůli suchému počasí a nízkým průtokům vyschl v Pardubicích potok Bilanka. Městský obvod 6 proto požádal správce toku o vyčištění přístupného koryta. Povodí Labe ale požadavek odmítlo.
2: Správce toku argumentuje tím, že údržbu provedl už v červnu a další sečení trávy plánuje na září. Povodí Labe zároveň upozorňuje, že odtok vody v místě komplikují i sami obyvatelé, kteří v ochranném pásmu potoka neoprávněně sází stromy nebo staví griloviště. Městský obvod na problém sice upozorňuje, pravomoci k nápravě ale nemá. Z Pardubic Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
1: Dnes si připomínáme Den židovských památek. Zájemci tak můžou navštívit na víc než 60 místech po celém Česku hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné nebo prošly v posledních letech nákladnou opravou. Památky jsou otevřené mezi 10. a 17. hodinou a vstupné je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. V sousedním Královéhradeckém kraji se do Dne židovských památek zapojili hřbitovy a synagogy v Rychnově nad Kněžnou a Dobružce. Obě synagogy sloužily svému účelu až do druhé světové války. Během ní ale byly zpustošené a válce využívané jiným způsobem. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 000 domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli dostávat víc i samoživitelé s dětmi do 15 let. Sport. Pardubičtí fotbalisté odehrají třetí ligové kolo na hřišti mistrovské Slavie. Východočeši v prvních dvou zápasech nebodovali, přestože si dokázali v obou duelech vytvořit několik dobrých gólových šancí. I proto věří pardubický fotbalový záložník Tomáš Sulil, že jeho tým může v Edenu soupeře zaskočit.
4: Máme nějaký plán, jak do toho zápasu půjdeme a věřím, že ho budeme plnit. Připravujeme se na jejich silné stránky a taky z čeho můžeme jim zahrozit. Myslím si, že teďka podle toho vstupu tak budu asi mít podobnou sestavu a věřím, že my jim překazíme tu radost. Počasí.
1: V noci nás čeká přibývání oblačnosti. Bude jasná až polojasná, od západu začne přibývat oblačnost na polojasno až oblačno. Noční teploty klesnou k 19 až 16 stupňům, v údolích bude až kolem 10 stupňů, na horách 17 až 13 stupňů Celsia. A pondělí? Horké, na studené frontě odpoledne a večer může být i bouřka. Nejdřív ráno oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně až vyjasní, další oblačnost se začne nasouvat později odpoledne, ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Na horách srážky a bouřky četnější večer budou ubývat. Denní maxima zítra 32 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 stupňů Celsia. Jinak rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, biozítra trojka pozor. Dnes dvojka, střední zátěž zítra zase vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kolony v tuto chvíli 4,5 minuty po 14. hlášené ze Svitavska. Ta první konkrétně na úrovni Kocířova, což je nejvytíženější silnice v regionu, tedy 1/35, a ta druhá opět 35, tentokrát na průtahu Moravskou Třebovou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak už z našeho vysílání víte, tak radnice v České Třebové odkoupila bývalou hospodu v přilehlé obci Kozlov. Uvnitř v minulosti tvořil Max Švabincí a dokonce tam oslavil i svatbu. Tak se tam zajdeme společně s reportérkou Barborou Soukupovou podívat už za malou chvíli a přidáme i písničky, které nestárnou. Zaspívají Věra Martinová a teď je tu Xendl X.
0: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: cesta.
1: Po uplynulých o něco chladnějších dnech se opět otepluje. Dnes teploty stoupají až ke 32 stupňům a půjde to ještě výš, jak nám potvrdil pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Počasí.
3: Zítřek bude opravdu teplý, to vypadá nejteplejší den tady v tom týdnu, kromě až závěrečného víkendu. Jinak v noci nám už začne přibývat oblačnost, postupně bude až nad ránem polest na oblačno a teploty nám klesnou 19 a 16, přece jenom ty mraky nám ty ranní teploty trochu zmírní. No a vítr bude foukat slabý, proměrlivý nebo jižní do 4 metrů. A zítra po ránu bude oblačno až po jasnou, ale během dopoledne se zase mraky začnou rozpouštět pomalinko až to vyjasnění. No a další balík oblačnosti by nám dorazil později odpoledne, to už bude spojené se studenou frontou, která by nás teď ohlivnila svým jižním okrajem. No a jak to vypadá hlavně, spíš té severní polovině východní Čech by se měly objevit přehánky, případně večer nějaká ta bouřka. Večer zase potom už srážky ustanou, oblačnost se začne protrhávat, teploty zítra budou 29 až 35 stupňů, vítr po ráno ještě bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů a postupně je v nebe zesilovat nám mírný, no a bude se stáčet na jeho západ až západ, přímo na frontě, tam by se mohly objevit i nárazy větru až kolem 18 metrů, ale ta pravděpodobnost je zatím celkem nízká. No a můžou se tam objevit i hlavně bouřka, jako je vydatnější srážky. V úterý už za frontou přijde jako je slabší ochlazení, ale už za sebe málo oblačnosti, ještě ráno to bude oblačnosti víc, ale během už bude ubývat zase na polojasno až skoro jasno. Teploty po ráno budou 18 až 14 a přes den 24 až 28. Ve středu tam to vypadá, že bude asi nejstudnější ráno 12 až 8 stupňů a přes den skoro jasno nebo jasno přes den do 28. No a ve čtvrtek ráno 13 až 9. Odpoledne do 29 a zase skoro jasno nebo jasno. No a teploty nám pomalinku budou až do víkendu růst, tam se zase dočkáme nějakých 30.

0: Místo, kde se zastavil čas, tak by se dala popsat bývalá hospoda vedle památkově chráněné chaloupky Maxe Švabinského u České Třebové. Město teď budovu odkoupilo, aby si pohlídalo její využití do budoucna a skrývá i zajímavou minulost. Právě tam totiž jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století strávil svatební noc. Dovnitř se šla podívat reportérka Barbora Soukupová.
1: V sále bývalé hospody jsem s ředitelkou Městského muzea Česká Třebová Janou Voleskou a my se tady opravdu vracíme o několik desítek let nazpět. Je tady původní nábytek, tady třeba historický kulečník, úplně jiný, než známe dnes. Původní výčep s historickou pípou. Ještě sklenice tady zůstaly a různé dobové obaly, láhve, plechovky. Kdy tady hospoda přestala fungovat?
2: Hospoda tady fungovala asi do roku 1950, pak byl ten provoz ukončen a už nikdy nebyl obnoven a tento objekt vlastně potom využívali pro soukromé aktivity členové rodiny a potomci těch původních majitelů.
1: Mnohem zajímavější je ale historie tohoto místa ještě předtím, což souvisí právě i s tím, že sousedí s chaloupkou Maxe Švabinského.
2: Max Švabinský tento objekt využíval totiž jako takový improvizovaný ateliér, když vznikal v roce 1905 jeho slavný, později slavný velký rodinný portrét, tak protože to je opravdu obraz velkých rozměrů, tak potřeboval velký prostor, takže to je jedno využití, ale samozřejmě rodina Švabinských i Vejrychů tudy chodívala a chodili sem i hrát karty. A určitě není bez zajímavosti, že Švabinský zde slavil svoji svatbu se svojí první ženou Elou Vejrych. Svatební hostina se odbývala tady a měli tady i svatební noc. A poté, co se vrátili ze svatební cesty z Holandska, tak tady strávili vlastně celé léto, bydleli tady.
1: A právě spojení tohoto domu a Maxe Švabinského vy byste chtěli znovu připomenout, pokud byste jako muzeum měli do budoucna tu možnost tuhle budovu spravovat?
2: Uměla bych si tady představit takovou moderní imerzivní expozici, která by připomínala životní osudy jednotlivých aktérů celého toho příběhu, protože ty osobní životní příběhy a osudy se potom zračí ve Švabinského díle a vlastně pokud člověk zná ty rodinné osudy, tak potom mnohem lépe může chápat ta jednotlivá výtvarná díla. Zároveň bych si tady uměla představit i turistické informační centrum, které by bylo i zázemím pro chaloupku Maxe Švabinského pro návštěvníky chaloupky, protože ten prostor nám tam chybí.
1: Nejdřív ale bude potřeba to tady opravit, protože zdi jsou popraskané, podlaha je na mnoha místech křivá, tady zatéká ze stropu a je tady s námi i mluvčí radnice v České Třebové Jiří Holý, tak jaké má město plány?
3: Tak město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak bylo rozhodnuto odkoupení provést, byť nebylo v tu chvíli nic připraveno, jak s objektem dál nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii. Samozřejmě ta by vznikla ve spolupráci s městským muzeem. No a samozřejmě jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
1: Město budovu a okolní pozemky odkoupilo za zhruba 5,25 milionu korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: přesně 4 minuty po půl třetí a do nedělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Pardubice přichází moderátorka Marie Tomsová, se kterou se tentokrát zastavíme v Praze, v Pardubicích, ale i v New Yorku.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes bych vám ráda řekla slovy mého syna něco o lidech, o městech a lidech. Kde kdo by si tuto větu mohl zaměnit ve své mysli za slavný román Johna Steinbecka, ale já se nechci věnovat myším. Všimli jste si, že mírou přelidněnosti obce se zvyšuje i míra negativity obyvatel v ní? Pro příklad nemusíme chodit daleko. Praha. Lidi jsou v Praze naprosto všude. A je jich přemíra. A protože mají plné ruce práce s tím, aby na sebe nebyli především v metru a autobuse nacpaní až tak, že to hraničí až s necudností. Na nějaké usmívání, vřelost a milost k bližnímu svému už zkrátka nemají čas. Nikdo se na vás neusměje, nikdo se na vás dokonce ani nepodívá a existuje teorie, že v Praze je to stejné jako v New Yorku. V čem? No, pokud byste v MHD nebo na ulici v Praze, nedej bože, zemřeli, všimli by si toho v lepším případě až za několik dní. Pak se ale ocitnete například v Olomouci, podpatek nebo hůl se vám zasekne v otvoru u kanálu a hned vám ti skvělí hanáčtí lidé jdou bez řečí na pomoc. Proč? Snad proto, že jich žije v Olomouci míň, snad proto, že dobrosrdečnost mají zkrátka v krvi. Můj starší syn Miloš má s přelidněnými městy špatné zkušenosti. Praze nebo Brnu se proto vyhýbá a pobyt v Tokiu nebo New Yorku by pro něj představoval zhmotnilou noční můru. Já sama musím říct, že je příjemná změna, když se procházím tou naší chatovou obcí, 7 kilometrů od Sečské přehrady a usměvaví caparti na kolech se můžou přetrhnout jen, aby vám řekli dobrý den. Neznámý šedovlasý pán vám galantně podrží dveře od místní prodejny se smíšeným zbožím a když mu poděkujete, ještě se na vás na oplátku usměje. Pardubice jsou takový zlatý střed. Lidi jsou tu trochu otevřenější. Prodavačka u hlavního nádraží si vám ráda postěžuje, cituji, že z těch veder by jeden chcíp, a v zápětí vás zcela ráda pochválí, že vy nemusíte, protože žijete u Sečské přehrady. Na ulici se na vás někteří lidé dokonce sami od sebe usmívají a pokud třeba nevíte, jak k pardubickým automatickým mlýnům, ochotně vás navigují. Kapitola sama pro sebe jsou ovšem řidiči pardubických autobusů. Těch se určitě na nic neptejte. Mluvte s nimi jen pokud je to nezbytně nutné. Pokořeně zaplaťte kartou nebo hotově svou částku za přesunutí z místa A do místa B a běda, jestli máte na zaplacení pouze papírové bankovky. To už jste si z místních řidičů udělali nepřátelé a budou si vaši zradu do smrti pamatovat. Každopádně to nebylo vždycky takové. I v Praze jsme se na sebe uměli usmívat. Chovali se jako jedna lidská bytost k druhé, a drželi jsme pospolu. Snad to bylo dobou. Snad tím, že jsme měli společného nepřítele, který svíral Československo v jeho železných pařátech. Ale ráda bych, aby se ty časy pospolitosti, galantnosti, slušnosti, časy, kdy bylo normální říct obyvatelům stejného domu i ulice dobrý den. Proto na vás apeluji. Zkuste se na sebe víc usmívat. Nepředstírat, že ostatní neexistují a věříme, že si tím všichni nakonec zpříjemníme den. A o to nakonec jde. Aby se nám tu všem dohromady líp žilo. Vaše Marie Tomsová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Ámose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Pardubické letiště hlásí výrazný meziroční nárůst počtu cestujících. Den židovských památek dnes otevírá veřejnosti i běžně nepřístupné objekty židovské synagogy a hřbitovy. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. A zítra se oteplí, bude horko, oblačno až polojasno, teploty do 35 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, dobré odpoledne. Pardubic letos létá do přímořských letovisek víc turistů. Letiště od začátku sezony až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících, o 60 tisíc víc než v loni za stejné období. Předseda představenstva letiště Jindřich Tauber proto očekává další rekordní sezonu. Navýšili počet destinací a přilákali nové dopravce.
1: K tomu navýšení počtu cestujících samozřejmě přispívají i nové cestovní kanceláře, které začaly lítat z Pardubic. Tak kromě těch stávajících zavedených, jako je Fisher, Exim, Čedok, tak nově začala lítat polská TUI a Blue Style, velké cestovní kanceláře, které všichni Češi znají.
0: V loni odbavilo letiště v Pardubicích celkem 204 tisíc pasažérů. Na dnešek připadá 9. ročník Dne židovských památek. Po celé republice se lidem otevře víc než 60 synagog a židovských hřbitovů. Zájemci si můžou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek prohlédnout i běžně nepřístupná místa. Jedním z nich je i židovský hřbitov v Pardubicích, kde bude do 17 hodin návštěvníky provázet správkyně Soňa Krátká.
2: Vnímám to slovo Den židovských památek v letošním roce ve smyslu tom, že památka může být i věc. Nemusí to být přímo ta stavba, ale může to být věc, která připomíná nějakého člověka. Takže mně se podařilo nashromáždit věci, které patřily lidem, kteří tu jsou pohřbeni. A tak jsem se rozhodla 4 ty věci vzít. Z příběhy životů těch lidí, tak to budou i ty věci fyzicky přítomny.
0: Návštěvníci na židovském hřbitově uvidí například Tales Maxe Vohryska, obraz Jiřího Frischmana, knihu Pavla Netla nebo kufr rodiny Febergových, který si jí členové zbalili před deportací do Terezína v prosinci 1942. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin bylo skoro polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily. Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin, oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 litrů vody na metr čtvereční v provincii Chetiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes 1 000 000 lidí. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfunu Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny u víc než 50 tisíc domů v Japonsku a 6 lidí je tam zraněných.
3: Počasí.
0: V noci nás čeká přibývání oblačnosti, bude jasno až polojasno, od západu začne přibývat oblačnost na polojasno až oblačno. Noční teploty klesnou k 19 až 16 stupňům, v údolích naměříte kolem 10, teploty na horách 17 až 13. Zítra, tedy v pondělí, bude horko, na studené frontě se ale může objevit i bouřka. Ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne se vyjasní, další oblačnost se začne posouvat později odpoledne, ojediněle s přeháňkami nebo i s bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější a večer to všechno ustane. Teploty 32 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, v bouřkách a na studené frontě může mít náraz větru kolem 65 km za hodinu. Jinak čekáme silnou zátěž teplem, srážky v bouřce ojediněle 20 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio zase vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Řidiči musí stále počítat s dopravními komplikacemi na výpadovce z Pardubic do Sezemic. Kvůli výstavbě obchvatu je v úseku mezi Hůrkami a Počápli neprůjezdný jeden jízdní pruh a dopravu tam řídí v Kivadlově. Omezení potrvá až do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: No a už za malou chvíli se vypravíme do Moravské Třebové. Město totiž představuje bývalou továrnu na kulturně kreativní centrum Miza. Bourací práce už končí, dělníci teďka začínají v areálu se stavebními pracemi, tak se tam společně s Věrou Pavlasovou podíváme. No a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Karel Gott a Hana Zagorová.
3: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Obyčejný kufr s neobyčejným osudem je dnes důležitou součástí dne židovských památek v Pardubicích. Rodina Firbergových si do něj zbalila věci před deportací do Terezína v roce 1942 a se stejným kufrem se po válce zase vrátila domů. Navštěvníci si ho mohou prohlédnout v obřadní síni, která se dnes spolu s židovským hřbitovem výjimečně v Pardubicích otevřela.
1: Teď jsme právě otevřeli dveře do pardubického židovského hřbitova. Společně se Soňou Krátkou jsme vstoupili do tohoto velmi neobvyklého prostoru, protože hřbitov je celou dobu zavřený a není přístupný.
2: Je to tak, protože na Pardubicích je židovský hřbitov dost na periferii města a tak si myslím, že je trošku lépe, když je zavřený, nicméně se snažím, pokud to jde, ho otvírat.
1: Je teda, tady musím říct, i docela příjemně, protože ta horka jsou naprosto nesnesitelná, ale tady je krásně docela.
2: Je to výborný, protože jsou to vlastně stromy. Židé mají rádi na svých hřbitovech stromy, jsou tady vysoké lípy.
1: A teď už se jdeme podívat do obřadní síně.
2: Říká se tomu také ohely a je to vlastně místnost, kde byl vypraven pohřeb, kde došlo k tomu poslednímu rozloučení se zesnulým.
1: Vysvětluje Soňa Krátká, která chce letos připomenout Den židovských památek i trochu jinak.
2: Ve smyslu tom, že památka může být i věc.
1: Návštěvníci tady můžou vidět tales Maxe Vohryska, obraz Jiřího Frischmana, knihu Pavla Netla nebo kufr Lea Firberga. Ten s ním odešel do koncentračního tábora Terezín v prosinci 1942.
2: Nestává se to často, že člověk něco takového dostane. Já jsem tomu nejdřív vůbec nechtěla uvěřit. To je opravdu věc, kdy si člověk říká, kolik takových předmětů je. Když zmíním navíc to, že Leo Firberg byl váleční invalida, neměl dolní končetiny z první světové války, takže se pohyboval na invalidním vozíku. Takže jeho šance byly opravdu velmi mizivé na přežití. Přežil on i jeho manželka v Terezíně i syn a všichni se zdárně vrátili.
1: Kufr pak skončil majetku jeho příbuzné, která s ním procestovala celý svět.
2: Byl v Austrálii, byl ve Francii a pak mi ho tedy nabídla. Zatím jsem majitelem já a hledám paměťovou instituci, která se ho ujme.
1: Jste překvapená vždycky, když se objeví něco nového?
2: No, já jsem vždycky strašně ráda, protože zkouším různé výzvy, zkouším sílu internetu a vždycky mě to těší, že ač to na první pohled vypadá beznadějně, tak se podaří i takovouhle někdy krkolomnou cestou a oklikou takřka přes někoho jiného najít věc a vrátit jí sem symbolicky zpátky do těch Pardubic.
1: Židovský hřbitov v Pardubicích bude dnes otevřený od 12 do 17 hodin. Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: 9 minut bude půl čtvrté a v nedělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice vyrážíme do Moravské Třebové. Tady totiž z bývalé schátralé továrny začíná vznikat kulturně kreativní centrum. Podle předběžných odhadů vyjde na víc než 350 milionů korun a konečnou podobu bude mít zhruba do 10 let. Zatím jsou hotové bourací práce, dělníci začínají se stavebními úpravami a tak se v areálu byla podívat reportérka Věra Pavlasová, která zjišťovala, jaký je aktuální stav přestavby celého prostoru.
1: Když se tady rozhledneme po stavbě, tak vidíme, že se tady provádějí dešťové kanalizace. Splaškovou kanalizaci už má zhotovitel z velké části hotovou. Vedle té kanalizace vlastně jsou akumulační nádrže, které už jsou usazené. Tady jsou dvě velké nádrže a jedna je vzadu směrem k muzeu, takže to jsou všechny v zemi.
2: David Milich, dozorce stavby.
1: Potom probíhají úpravy vlastně na zdivu té vnitřní zahrady, která má být tou výstavní částí této stavby. Tam probíhají různé dozdívky a budou probíhat betonáže věnců.
2: Tady je spousta suti z bourání, bude se ještě bourat něco?
1: Minimálně. Teďka už opravdu jenom drobné otvory se budou vybourávat. Tady ta suť už je to maximum, co tu je a nic víc dalšího už by se bourat nemělo.
2: Práce mají být hotové na podzim příštího roku, co by se mělo stihnout ještě letos?
1: Letos by se měly určitě nahrubo připravit plochy, protože tu byla nějaká drobná změna ohledně toho, jak se ty plochy upraví a upraví se ta vnitřní zahrada k tomu, aby se dalo vlastně užívat veřejností.
2: Bude se vysazovat i nějaká zeleň, stromy?
1: Určitě.
3: Celá stavba měla být hotová do podzimu příštího roku a měla by být otevřena i veřejnosti v tomhle termínu.
2: Vedoucí odboru investic Petr Matějka, co bude následovat dál?
3: Budování dalších etap kulturního centra, tam uvidíme, jak rozhodnou zastupitelé.
2: Bude mít město na další etapy peníze?
3: Bo na tenhle projekt dotaci máme a na pokračující, navazující etapy se pokusíme zajistit další dotace.
2: Teď děláte v podstatě parkoviště, nějakou zeleň a bourací práce. Co bude následovat?
3: Tak následovat by měla samozřejmě potom první etapa kulturního centra, což představuje foaje, hlavní sál a na to potom navážou další etapy, jako je knihovna a kinosál.
2: Tuto stavbu chcete mít hotovou do 10 let, myslíte, že to stihnete?
3: Je to reálné, samozřejmě záleží na finančních prostředcích, jak se nám je povede získat.
2: Celý areál Mizi bude přístupný veřejnosti už po dokončení první etapy prací. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: match a set beat.
1: The angle has landed.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
7: Hej, Římani!
6: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
7: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
6: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
7: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
6: Martin Fuchsa vyhrál finále kánojí oparník stylem start cíl.
8: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a je to tady.
6: Kulatou padesátku slaví rodačka z francouzského Beaumont.
9: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
6: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda, herečka Audrey Totu. A já přeju hezkou neděli.

0: Včera jsme se v seriálu Naše nej vypravili do Městského muzea a galerie v Hlinsku. Slyšeli jste zvuk i vyprávění o unikátním starém orchestrionu, o který tam pečují, a dnes bude řeč o další, dá se říci, muzejní raritě. A to je obraz s půvabným názvem Baráček, který namaloval František Kaván, ovšem ještě v době, než se stal slavným českým krajinářem. Víc už vám v reportáži téma přiblíží Tereza Brázdová, která se do Hlineckého muzea s mikrofonem vydala.
1: Na obrázek Horské chalupy se dívám s kurátorem výtvarných sbírek Městského muzea a galerie v Hlinsku Janem Korbelem. Teď jsme se ocitli rázem v Krkonoších, zřejmě, odhaduji.
2: Jsme v Podkrkonoší a obrázek, který má název Baráček, namaloval skvělý český krajinář František Kaván. Tenhle ten obrázek jsme získali z pozůstalosti, z Vítanova, z domu, ve kterém Kaván několik let bydlel nejprve v prvním pobytu a potom od roku 1909 až do roku 1922 při druhém pobytu. A obrázek vznikl někdy kolem jeho 21. narozenin.
1: Což je výjimečné, proto si tohoto obrazu tak vážíte.
2: Přesně tak. Je to jeden z prvních obrazů, kdy Kaván maloval olejem. A tenhle ten obrázek je z roku 1887 a patří tedy do velmi ojedinělé části jeho tvorby. Je to těsně předtím, než si ho Mařák vybral na Akademii výtvarných umění. Kaván tehle obraz maloval v Septimě gymnázia a je to obraz, který pochází od Výchovské Lhoty, ze svahu těsně v Podkrkonoší, a obrázek je velmi půvabný, jemný. Je vidět v tom už zralost malíře v hloubce toho obrazu, ale ještě taková nerozhodnost v některých barvách, v jásavosti, anebo možná naopak mladická nerozvážnost a nadšenost, protože v té době byl Kaván zamilovaný do Ludmily, do dívky, která byla o mnoho let mladší než on. Psali básně, ale bohužel od ní dostal koše.
1: Ten obrázek je navíc poměrně malý, on má tak 30 cm na 20, odhaduji. Mimochodem, stojí ještě ten dům? Předpokládám, že ne. Ona už je to ruina na první pohled.
2: Ano, ano, je to obrázek. My neznáme přesně tu chalupu, která to je, není to rodná chalupa Kavána. A spousta takových domů tam jistě je dneska, ale netušíme, jestli zrovna tehle ten obrázek, který Kaván maloval, ještě stojí.
1: Díváme se na letní louku. Možná v té době ještě Kaván nevěděl, že ho čekají drsné vysočinské zimy, na které on byl specialista, na všechny ty barevné valéry bílého sněhu a modrého nebe.
2: To sice ano, ale Kaván právě proto, že byl z Podkrkonoší, tak byl horalem. A Vysočinu si tady našel jenom kvůli tomu, aby se alespoň trochu přiblížil tomu, co znal z dětství a ze svého domova. Vyrůstal kolem chalupy a je známé to, že chodili do školy nedostatečně oblečení, v závějemi sněhu, takže byl velmi zvyklý na tu zimu a měli moc rád. Právě proto později dokonce hovořil o tom, že ty zimy má tak nacvičené, že už by je mohl malovat z paměti v podstatě. Stal se opravdu proslulým malířem zim. Jeho růžové váničky a jeho poznámky na krajích obrazu, kde si psal třeba Sibérie, minus 27 stupňů a takovéhle všelijaké poznámky jsou známé.
1: No, možná nenáhodou pod tímto obrazem jsou umístěné ve vitríně Kavánovy velké dřeváky, které jsou velké tak proto, aby on je vycpal slámou a ve svých botách do nich vstoupil. Tak stál někde v mrazu na poli, údajně i při minus 25 stupních se nebál.
2: Je to tak. Do těch dřeváků vstupoval v zimních botách a ty zimní boty se ještě slaměnými povřísly omotal, aby mu nebyla zima. Takže takhle maloval. On totiž neměl ateliér. Tady u nás na Vysočině, ani ve Vítanově, ani později ve Svobodných Hamrech neměl ateliér. Až teprve po smrti své ženy Heleny vlastně získal první ateliér v Pardubicích, kam začal zajíždět za svojí přítelkyní nejprve, Pavlou Šírovou, manželkou pardubického malíře Jana Šíra. A později vlastně se s ní oženil, byla to jeho druhá žena. A tyhle ty dřeváky jsou opravdu hodně typické. On sebou nenosil ani stojan, ale skříňku, kterou měl zavěšenou od ramen k pasu, boku a maloval, v takovém kufříku maloval, stál v těch dřevákách a třeba traduje se, že při těch velkých mrazech, který se zmiňovala, tak při těch velkých mrazech jednou rukou maloval a druhou rukou si zahříval tuby těch barev, jako třeba bílou barvu, to se traduje hodně, držel v jedné ruce, druhou rukou maloval a jeho zimy nejsou bílé, jsou fialové, růžové, mají spoustu nádherných tónů, byl to opravdu mistr nálad.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Přesně za 5 minut bude 16 hodin, blíží se čas pravidelných víkendových hvězdných návratů, ve kterých dneska uslyšíte spoustu slavných hlasů. A všechny mají jedno společné, umí je totiž napodobit imitátor, herec a bavič Petr Martinák. My vám povíme o jeho cestě do světa showbiznisu, také nabídneme řadu skvělých scének, prostě tak, jak jste zvyklí, po 16. hodině společně s Patrikem Rozehnalem na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích kvůli suchu vyschl potok Bylanka. Správce toku odmítl jeho vyčištění. Nové Město nad Metují v sousedním Královéhradeckém kraji má znovu letní koupaliště. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. A zítra bude zase horko, oblačno až polojasno, teploty až 35 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásnou slunou neděli z Pardubic. Kvůli suchému počasí a nízkým průtokům vyschl v Pardubicích potok Bylanka.

0: Hřebka. Městský obvod 6 proto požádal správce toku o vyčištění přístupového koryta. Povodí Labe ale požadavek odmítlo.
1: Správce toku argumentuje tím, že údržbu provedl už v červnu a další sečení trávy plánuje na září. Povodí Labe zároveň upozorňuje, že odtok vody v místě komplikují i sami obyvatelé, kteří v ochranném pásmu potoka neoprávněně sází stromy nebo staví griloviště. Městský obvod na problém sice upozorňuje, pravomoci k nápravě ale nemá. Z Pardubic Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
0: Nové město nad Metují na Náchodsku obnovilo po skoro 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevřel v poledne. Co nabízí, popisuje mluvčí úřadu Tereza Vaňková.
2: Letní areál Metuje nabízí biologicky čištěný bazén se skokanskou i plaveckou částí. Děti potěší brouzdaliště, skluzavka a vodní hřiště. Součástí je i plocha na beach volejbal. Tím, že voda je udržována bez použití chemie, zajišťuje skutečně přírodní a šetrné koupání v přírodním prostředí u řeky Metuje.
0: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 000 domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Nižší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli dostávat víc i samoživitelé s dětmi do 15 let. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během leta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995, byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii a Vietnamu. V roce 2013 až 2017 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře.
4: Počasí.
0: Noc na zítřek, čeká nás přibývání oblačnosti, bude jasno až polojasno, noční teploty 19 až 16 stupňů, v údolí kolem 10, na horách 17 až 13 stupňů. V pondělí bude horko, ráno oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně vyjasní, další oblačnost se začne posouvat později odpoledne, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Denní maxima zítra 32 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr ráno slabý, během dne v bouřkách zesílí, může mít nárazy větru až 60 km za hodinu. Jinak srážky do 20 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, bio zítra vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Chrudimi se ještě dnes stále koná tradiční salvátorská pouť. Celé centrum města i okolí divadla je proto pro dopravu zavřené. Akce končí dneska v 8 večer.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no, Petr Ma...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maděričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš, tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Lováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi, psal se ten major? No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nejde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé. Byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam. Taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: Не поволі.
1: Ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano,
2: protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný.
2: Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom, tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu. Nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente! Co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda.
3: Vy máte krásnou hlavu. Tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holickej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plesleninem. No, uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit. Krásný. Apropos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: No. To já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte? Na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, protože on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on. Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta.
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek Jan.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohle tom, že vy na ní vůbec nejste podobný.
3: No.
1: Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úctu.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné přání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? Nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu Tomika Felixe Holzmara. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidala, tu máju jsme zpívali společně.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš.
5: To je strašný, přátelé! Nebo...

0: No dovolte, mi se, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
1: Je přítulná!
0: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
1: A strašně milá!
0: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
2: Je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Nízké výkupní ceny mléka znamenají komplikace i pro zemědělce v Pardubickém kraji. Přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové má hotové základy. Dělníci začínají stavět první patro. Letos poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. A zítra bude na východě Čech zase horko. Oblačno až polojasno, denní maxima až 35 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné nedělní odpoledne z Pardubic. Kvůli nízkým výkupním cenám mléka mají potíže i někteří zemědělci v Pardubickém kraji. Platby za litr klesly pod 10 korun, v Lotni se pohybovaly kolem 13. Největší problémy mají podniky, u kterých zároveň kvůli suchu dopadla i hůř sklizeň. Vysvětluje Vanda Rektorisová z Krajské agrární komory.
3: Takže loni se ta rostlinná výroba dohánila, ten, kdo měl tu živku, taky dohnal třeba cenami výkupními toho mléka a to letos není.
2: V Moravské Třebové pokračuje stavba přístavby základní školy u kostela. Město za ní zaplatí přes 60 milionů. Nový objekt nabídne odborné učebny i školní jídelnu a hotový má být do začátku příštího školního roku. Aktuální stav

0: prací přibližuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Už se připravují další části betonování přízemí, část už je hotová. Tohle je nový zhotovitel, harmonogram máme od počátku smlouvy zatím nezměněný a pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen. Počítáme, že to příští rok bude hotové.
0: V Hamzově léčebně v Luži na Chrudimsku vytvořili pietní místo na památku botanika Václava Větvičky. Patron tamního arboreta zemřel 29. července ve věku 88 let. Pietní místo návštěvníci najdou u budovy zálesí. Do konce září je možné přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit ji je možné dvakrát do roka, na jaře, do konce března a právě na podzim. Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
2: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů. Letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
0: Lidé, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek stanou jejími novými klienty od 1. ledna 2027.
3: Počasí.
0: Čeká nás noc, kdy bude přibývat oblačnosti, bude jasná až polojasná, teploty 19 až 16 stupňů v údolích až kolem 10 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty na horách 17 až 13 stupňů. Vítr slabý, proměnlivé, srážky žádné. Zítra tedy v pondělí bude horko, na strunné frontě odpoledne večer, čekejte i bouřku. Ráno tedy oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně vyjasní, další oblačnost se začne objevovat až odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Denní maxima zítra 32 až 35 stupňů, teploty na horách 25 až 29. Vítr nejdřív slabý, potom v bouřkách a na strunné frontě i nárazový kolem 65 km za hodinu. Zítra tedy zase čekáme silnou zátěž teplem, v bouřkách ojediněle kolem 20 mm srážek, rozptylové podmínky postupně dobré, tlak slabě až mírně klesne a biozítra 3, to znamená vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Rušno na silnicích Pardubického kraje 4 minuty po 17. Ta první nehoda je vážná, je se zraněními hlášená z Chrudimska. Je to silnice druhé třídy číslo 358 na průtahu a průjezdu obcí Perálec. Je to tedy nehoda se zraněním a míří tam všechny složky integrovaného záchranného systému. No a úklid silnice už po nehodě. Právě teď 35 Svitavsko v Litomyšli, ulice Sokolovská. To je v části Lány. Litomyšl, Nedošín, tam uklízí teď hasiči už vozovku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: No a po hvězdných návratech si jdeme hrát na vaše přání. Krátce po 17. hodině startují nedělní podvečerní písničky od srdce.
3: Písničky od srdce s Petrem Seidlem. Já

Dnešní na úvod nedělních podvečerních písniček od srdce, kterého paní Boženka posílá pro pana Mojmíra ze Svitav a přeje mu hodně zdraví. No a pokračujeme s Karlem Gottem, kterého jste si také během dnešního odpoledne napsali. Hrát budeme od Rádi pro děti a Marcelu.

Tehdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: A další e-mail, který přišel do písniček od srdce na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, si žádá Marcela Zmoška a píseň Můžeš říci po tisící, kterou budeme hrát pro úžasnou kamarádku Helenku Královou k narozeninám se vzkazem, co mám ti k narozeninám přát, tak jen to nejkrásnější, co ti život může dát, úspěchy nejen ve sportu, zdraví, štěstí snad, ale taky lásku. Tu potřebuje každý z nás. Do kalendáře hledíme, tvoje narozeniny v něm vidíme, pozvedáme plnou sklenku vínečka a přejeme ti hodně zdravíčka. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic Praha Východ.

Pokal hrajeme na vaše přání v písničkách od srdce. Teď už zahraje nejstarší jihočeská dechovka Babouci písničko Ustvlo děvče spanilé Romanům k dnešnímu svátku, kterým vše nejlepší přeje pan Vojtěch.

0: Policistách s Petrem Voldánem.
1: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Marisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 km Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

a paráda, další dnešní písnička od srdce, která z Českého rozhlasu Pardubice poletí Veronice Kutějové, Žanetě Vaculové a Evě Strnadové pro potěšení z Bezvadne se vzkazem: holky, mějte se skvěle a neutopte se, vzkazují Babi s dědou.

0: Kdyby nám to pivečko zpívala veselá trojka, no to bylo něco pro pana Jiřího ze Suchovršic taky, kterého zdravím po telefonních linkách. U vás,
1: já zdravím taky, pane Peťo.
0: U vás, co se pitného režimu týče, tam starost nemám žádnou.
1: Já taky ne, pitný režim je dodržený a dokonce i na 2,5 litru, takže by měli lékaři dvakrát radost.
0: No nevím, jestli z toho piva teda, ale 2,5 litru by vám 100% schválili v tom horkém počasí.
1: Přesně,
0: nicméně, musím vás pochválit. Kapela No Name s Luckou Bílou a písnička Ženušky, to jsem neslyšel strašně dlouho, tak jsem rád, že si ji zahrajeme v písničkách od srdce. A pro koho bude?
1: Je, tak to jsem rád, že jsem se vám trefil do noty, no já jsem tu písničku právě taky dlouho neslyšel, takže Péťo, ať to zbytečně nezdržuju všem posluchačům i vám do Pardubických rozhlasům.
0: Moc děkujeme a krásný zbytek víkendu, naslyšenou.
1: Napodobně, ať se daří, nashledanou, děkuju.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Tak už len 22 dní a bude po prázdninách, tolik i Miroš Birka v písničkách od srdce. A téma prázdnin nás bude provázet i s Daliborem Jandou, který teď zaspívá k odpolednímu kapučínku paní Jarce od Litomyšle.

Helena Vondráčková a Vzhůru k výškám, to je další dnešní písnička od srdce, kterou ke včerejší svatbě Pavle a Gustovi posílá babi Zdena a přeje hodně štěstí a radosti na společné cestě životem.

A pokračujeme s Marcelou Holanovou a písničkou To zvládnem, kterou paní Božence a všem přátelům posílá pan Mojmír ze Svitav.

písničky od srdce uzavřeme s Petrem Spáleným, který zaspívá Radimovi Kříbalovi, Radkovi Náhlíkovi, Vandě Sklenářové a Miladě Vítovcové pro dobrou náladu, radost a pohodu. Užívejte, dokud můžete, a běžte vyvenčit Kima s Míjou, vzkazují teta Hanka a strejda Radim.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubičtí krajští silničáři plánují letos opravit 40 úseků silnic nižších tříd. Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy 3. zlato. A zítra bude zase horko. Můžou být i bouřky a teploty do 35 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Silničáři v Pardubickém kraji aktuálně opravují víc než 20 úseků silnic nižších tříd. Dalších 17 rekonstrukcí plánují zahájit ještě letos. Hejtmanství na to vyčlenilo 2 miliardy 200 milionů korun. Od Státního fondu dopravní infrastruktury ale na letošek zatím stejně jako další kraje nedostalo peníze žádné.
3: Podle Pardubického kraje jde o výrazný výpadek financí, zatímco před 3 lety dostal od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy cest 350 milionů a v loňském roce je na 120 milionů korun, letos to je zatím nula. Například částka z loňského roku by podle hejtmanství pomohla opravit přibližně 12 kilometrů silnic. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Plavecký bazén v Poličce na Svitavsku čeká zásadní rekonstrukce. Stavební práce začnou příští měsíc a potrvají rok. Město za ně zaplatí 80 milionů korun.
4: Součástí modernizace bude rekonstrukce vnitřních prostor, instalace nové nerezové vany, bazénových a wellness prvků. Nebude chybět například ochlazovací bazén, knajpu vchodník, finská a aromasauna nebo parní lázeň. Obnova se dotkne i šaten a celého zázemí. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Hlinsko na Chrudimsku rozdělilo peníze z loterií a sázek sportovcům. Provozovatelé heren poplatky odvádějí městu. Radnice poskytla

0: a celkem 1 000 000 korun oddílům a klubům, které v Hlinsku působí. Patří mezi ně třeba fotbalisté, házenkářky, lyžaři anebo klub českých turistů. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
1: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zopakoval, že izraelská armáda se nestáhne k původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamas nebude plně odzbrojen. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené loni v říjnu. Od té doby ale svou kontrolu nad územím rozšířila z přibližně 53% na víc než 60%. Teroristické hnutí Hamas mírový plán Rady míru už dřív přijalo. Zástupce organizace dnes podle agentury AFP vyzval Spojené státy, aby na Netanyahua vyvinuli větší tlak. Sport. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy 3. zlato. Po kánoji a kajaku je šampionkou v kajak krosu. Počasí. V noci nás čeká přibývání oblačnosti, bude jasno až polojasno, od západu začne tedy přibývat oblačnost na polojasno až oblačno. Noční teploty klesnou k 19 až 16 stupňům, v údolích naměříte až kolem 10. Teploty na horách 17 až 13 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, jinak zítřek, tedy pondělí, bude horké, jinak se může vyskytnout i bouřka. Ráno oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně vyjasní, další oblačnost se začne posouvat odpoledne s přeháňkami a bouřkami. Na horách budou ty srážky a bouřky četnější. Denní maxima zítra rapidně vyšší než ta dnešní. Oteplí se 32 až 35 stupňů, na horách 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr mírný, ale může být nárazový až 65 km za hodinu. A to hlavně v bouřkách a na studené frontě. Čekáme tedy silnou zátěž teplem, srážky do 20 mm v bouřkách, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio zítra vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už jste slyšeli v našem vysílání, velmi vážná nehoda se stala na Chrudimskou na silnici 358. Je to mezi Perálcem a obcí Kutřín. Už víme podrobnosti, srazil se tam motorkář s vlekem, asi narazil. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, probíhalo vyprošťování. Prosím, jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý večer. Co obnášela rozhlasová práce v proměnlivých 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové. Pošetilost je kniha inspirovaná vlastními zkušenostmi a postupně vás zavede i do zákulisí rozhlasového vysílání v době dramatických dnů srpna roku 1968.

Byli jsme snad jediné krajské rozhlasové studio, které vychovávalo dětský potěr. Vlivná soudružka z Prahy zajásala. To je malý Disman-ův soubor. Navažte družbu. Družba byla v té době slovo velmi frekventované a oblíbené. Měli jsme družbu s krajským deníkem, s vroclavským rádiem, jezdili jsme na noční výmlety do družebního JZD, tak proč bychom nemohli kamarádit s Dismanovci? Ředitel dal nápadu zelenou. Vybrala jsem 10 nejšikovnějších dětiček a zorganizovala turné. Mezi rodiči se však našel jeden horlivý tatínek. Pedagog ze zdejší vojenské akademie se přiřítil do ředitelny a na šéfa soudružsky vypálil. Nemůžeš pustit neplnoletou holku s dětma do Prahy. Až dosud nikoho nenapadlo, že mi do 18 ještě pár týdnů chybí. Co teď? Vše je už zařízené. Pojede s ní Janáček, rozhodl ředitel a pro větší bezpečnost dětí ke mně přidal 19-letého technika. Nemohl protestovat, byla to součást jeho kandidátského úkolu. Další paradox doby. Návštěva Prahy patřila k nezapomenutelným zážitkům. Dmula jsem se nepoznanou pýchou, když moje děti stačily svým přednesem i technikou těm pražským, Dismanovým. Kdykoliv bylo třeba zaplnit za rádio kolonku účasti na nějaké stupidnosti, poslali tam mne. Absolvovala jsem ty nejroztodivnější vzdělávací akce. Školení civilní obrany, bezpečnosti práce, přihlásili mě do kurzu těsnopisu na ruštinu. Když přišel oběžník, že má krajská rozhlasová stanice dodat 8 lidí ke studiu na krajskou školu pro novináře, nemohla jsem na seznamu chybět. Výuka probíhala o víkendech na Roztěžském zámku a měla dělnickým kádrům nahradit maturitní vzdělání. I když moje maturitní vysvědčení ještě vonělo novotou, tak jsem v touze po vzdělání nabídnutou šanci nezahodila. Beze mne by stanice dané penzum pro zvyšování kvalifikace mužstva nenaplnila. S požehnáním soudruhů jsem víkendy ráda obětovala.

výplat jsem něco nastřádala a mohla vyjet na svoji první týdenní dovolenou v čase, kdy lidé zapalují svíčky za mrtvé a mámy od dětí po volných dnech rozhodně netouží. V takové slotě se nejlépe pořádá mládežnická výprava do sousední země. V rádiu se o dovolenkový zájezd nikdo nedral. Mladí šetřili volné dny na letní pobyt u Balatonu, ti odvážnější snili o Burgasu či o Varně. Byla by hamba vrátit svazákům poukaz na zájezd. Na zájezd pořádaný pro vybrané mladé lidi z celé republiky. Řídě mě vyzval rovnou. Máš nějaký důvod, proč bys nejela do NDR? Důvod nebyl a já s 30 svými vrstevníky courala po Stupimí i Berlínem. Volám se Ferko, zaznělo v momentě, kdy mi na útlá ramena přistály dvě medvědí tlapy. Do NDR za poznáním jel také Slovák z Košic. Mladý profesionální fotograf z krajského deníku. Večer jdeme tančit. Oslavíme Mezinárodní den mládeže. Hlásila hned po ránu naše rukovoditelka. Mezinárodní setkání mládeže, taneční večer s programem. Obsadili jsme dlouhý stůl. K sousednímu usedla větrem a sluncem ošlehaná delegace Bulharska, opodál jásali Poláci. Ti uměli být všude veselí, halasní a neskutečnými fintami získávali drobné i zásadní výhody. Německou mládež charakterizovala neskutečná disciplinovanost. 5 minut po ohlášeném začátku napochodovala do sálu skupina sovětských vojáků. Dunění jejich kroků rozhýbalo stařičké parkety. Usedli na povel sundali brigadýrky. Krásní statní kluci znetvoření neskutečným vojenským sestřihem. V době, kdy se v našich luzích porost pánských hlav prodlužoval, ustřihla krásu mládí sovětských borců dohola oholená hlava. To, aby neměli vši, špitla mi do ucha Zuzka z pražských pekáren a rozesmála se vlastní informaci. Delegace dostali na stoli několik lahví laciného vína, sovětští vojáčci vyfasovali po sklenici sodovky. Konferenciér všechny přivítal. Německy, bulharsky, polsky, česky i rusky. Folklorní soubor juchal po parketu v rytmu Kaťuši, tancuj, tancuj a směsice dalších národních písní všech přítomných států. Po hodině jsme se konečně dostali na parket i my. Slovák Ferko byl skvělý tanečník a československé přátelství jsme utužovali ze všech sil. Ještě jsem lapala po dechu, když přede mnou spočinul vojáček. Očima jsem si změřila chlapce v uniformě sovětské armády. Nemůžu jít tancovat, sotva popadám dech, špitla jsem do ucha Ferkovi, který jako starší a zkušenější mládežník hned odtušil. To by byl mezinárodní incident. Nemůžeš povědat ně. Keď nemůžem, tak nemůžem. Přemohla jsem se a šla do kola. Volodě byl z Moskvy. Tatínek s maminkou byli učitelé a sestra školačka. Bydleli v komunálním bytě. Jeden pokoj pro rodinu a kuchyň na chodbě společná pro více partají. Víc vyprávět nechtěl nebo nesměl, co já vím. Nechtěl ani prozradit, jak dlouho už v Berlíně slouží. Prý tu ještě nějaký čas bude. Dnes má svoji první vycházku. Bylo mi vojáčka líto. Na jeho zdraví jsme s Ferkem pozvedli nejednu skleničku. Volodě se po tanci musel vrátit ke svému stolu, kde panovala nejpřísnější prohibice. Při valčíku na rozloučenou, posledním tanečním čísle večera, mě chlapec požádal o adresu. Napíšu ti, jakmile se vrátím do Moskvy. Stisk jeho dlaně byl při těch slovech pevný a přesvědčivý. Na ubrousek jsem napsala požadované. Letmo, aby nikdo neviděl, se dotkl svými rty mé tváře a zbalil hedvábný servítek na dno vojenské kapsy.

Zážitkům, které mohly nabourat šeť a stereotyp běžného dne, otvírala naše generace rozjásaně náruč. Nemuselo jít jen o tancovačku. Na legraci, kterou jsme zažili při nočním výmletu v JZD, se nedá zapomenout. Stejně tak na brigádu v zahradnictví, kam chodili pracovat i trestankyně. Máš cigo? Loudila tmavá ženská, sehnutá nad řádkem jahod. Nekouřím. Konstatovala jsem v domnění, že tím naše konverzace skončila. Tak začni a zítra přines. Nosila jsem odsouzeným, z nichž většina byla v lochu za příživnictví, tedy za provozování nejstaršího řemesla, případně za vyhýbání se práci, každý den krabičku lip. Cikánky se na ně vrhly a v mžiku papírové krabičce ulevily od obsahu. Nejstarší a prostorově nejvýraznější Gita mi zadonesená Redka četla z ruky. Potkám prý muže a potkám i lásku, ale nikdy mě nebudou omývat vlny bohatství. Vidím tu syna a z něho bude velký pán, tvrdila prošedivělá drobná tmavá osůbka, která už věděla o životě své. Snad, aby se mi odvděčila za ty hřebíčky do rakve. Pověděla by i víc, ale očistatné čtyřicátnice s vlasy staženými pod čapkou a se samopalem v ruce se do nás zapíchly a nevěstili nic dobrého. Honem jsme se schrbili k záhonu s jahodami. Gita byla ve výkonu trestu, ale ruksak strachu ze soudružky ve stejnokroji tlačil k zemi mnohem více mě. Bachařka všechno sledovala, ač zpočátku patřila k nevidomým. Asi po 5 dnech si mě vytáhla stranou a důrazně požádala, abych kuřivo nenosila. Ženské si prý vydělají dost a na cigarety rozhodně mají. Nevím, jevily se mi jako divoženky, jako plachá zvěř zahnaná do kouta ohrady. Neměla jsem pocit, že se jim na účtu hromadí kulatá sumička. Pokud bys, soudružko, neuposlechla, musela bych tvůj kontakt s odsouzenými oznámit zaměstnavateli, zdůraznila na závěr. Nebyla to planá výhruška. V té době se na partajním či odborářském výboru řešili kdejaké hlouposti. Naštěstí v dalších dnech přiřadil zahradník Bachařku i s jejími kuřátky na stromky. A naše přátelství, utvrzené tabákem a prognózou mých šťastných zítřků, skončilo.

by se celé osazenstvo, byť čítalo jen několik desítek lidí, tísnilo hned po ránu v ředitelně, to vážně nepamatuji. Místo bylo i pro strážnou bedřišku, čímž se porušily všechny platící předpisy. Vždyť v tuto chvíli byla prázdná i vrátnice a domovní branku Fuchsovy vily mohli snadno pokořit i ti nejtupější západní imperialisté. Ředitel rozlil do stakanků, jak rád říkal, po stopičce stoličné vodky. Bylo nač si připít. Jakýsi Jurij Gagarin vyletěl 12. dubna 1961 do vesmíru. Všichni jásali a líbali se. Také jsem se nechala objímat, i když jsem dost dobře nechápala, co to v tuto chvilku pro mne osobně znamená. Dozvěděla jsem se to v zápětí. Když prvotní nadšení opadlo, rozdělil Řídě úkoly. Leoš půjde se Zlatkou mezi lidi. Natočí ohlasy obyvatel města, našich pracujících. I Praha má o ohlasy zájem. Po tomto zdůraznění bylo jasné, že dnešní dopoledne nebude příjemným mejdanem, ale tvrdou pracovní směnou. Zatímco se jakýsi kosmonaut proháněl po nebeské báni, my jsme s těžkým magneťákem na rameni vyrazili mezi lid. Nenašli jsme jediného občana, který by se z té zprávy neradoval. Jen žena dohlížející na provoz veřejných záchodků si povzdechla. Jo, to musí být vždycky Rusáci. Proč pak to nebyl někdo od nás? Oběma nám bylo jasné, že tuhle odpověď do Prahy nepošleme. Mnozí robotili ve fabrice, já prožívala práci jako pohádku. Chodila jsem mezi lidi, ptala se na kdejaké hlouposti, pak spočinula ve střižně, cítila opojnou vůni lepidla, štětečkem spojovala střižené konce magnetofonového pásku a znovu poslouchala vzniklou nádheru. Milovala jsem samotu střižny. Milovala jsem chvíli, kdy jsem jen já slyšela všechny bláboly pozbírané v reálu a jen já z nich dala dohromady věty, které doletí až k uším posluchačů. Dodnes netuším, jaké chemické složení mělo acetonem vonící lepidlo, ale domnívám se, že výpary prosycená střižna byla pro mladičké děvče feťáckým doupátkem. Adrenalin v organismu vybičovávalo při práci i červené světýlko na hlasatelském stole, sledování stopáže na velkých studiových hodinách a dokončit odhlášení pořadu 2 vteřiny před časovým signálem. Kouzlo. Kolega Leoš mi vtloukal do hlavy, že rozhlasáci jsou jen nádeníci slova. Pochopila jsem smysl toho rčení až později. Ale nádeníci jsme byli. Nádeníci nadšení, ambiciózní a nepřehlédnutelní. Taky ješitní. Každý už mohl být u své polovičky, ale nikdo si nenechal ten kolektivní triumf utéct. V hlavních večerních zprávách na Praze po znělce kupředu levá, zpátkyni krok, se roztrhl kornout z příspěvky z krajů. Znělo nadšení lidí ze všech koutů republiky. Slyšeli jsme i materiály pozbírané v ulicích našeho města. Leošova a moje práce. Řídě se dmul nevýslovnou píchou, soudruh z KV, který tu dřepěl už od rána a hladina alkoholu v jeho krvi utěšeně stoupala, jen uznale klátil opileckou hlavou a objímal Boženku kolem jejího útlého pasu. Bylo jí to nepříjemné, ale ve chvíli velkého vítězství Sovětského svazu musel jít osobní komfort stranou. Historická událost naplňovala člověka štěstím a spoutávala lidi nadějí, že se otevírá cesta ke hvězdám. Šťastný návrat kosmonauta nadzvedl stavidla touhy každého pozemšťana. Nemůžeme být všichni ve vesmíru, ale snad už konečně budeme moci být všichni na zeměkouli svobodní, volní jak ten fešák, jehož obrázek obletěl celý svět.

0: Slyšeli jste druhou část z autobiografické knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Rozhlasovou úpravu připravila Lucie Němečková. V režii Pavla Krejčího vystupovala Lenka Loubalová. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Leoš Sedláček a dramaturgyně Tereza Mičiaková. Hudební doprovod tvořili orchestrální nahrávky a písně vzniklé v 60. letech ve studiu Československého rozhlasu Hradec Králové. Další část příběhu uslyšíte příští neděli po 18. hodině.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes bych vám ráda řekla slovy mého syna něco o lidech. O městech a lidech. Kde kdo by si tuto větu mohl zaměnit ve své mysli za slavný román Johna Steinbecka, ale já se nechci věnovat myším. Všimli jste si, že mírou přelidněnosti obce se zvyšuje i míra negativity obyvatel v ní? Pro příklad nemusíme chodit daleko. Praha. Lidi jsou v Praze naprosto všude. A je jich přemíra. A protože mají plné ruce práce s tím, aby na sebe nebyli především v metru a autobuse nacpaní až tak, že to hraničí až s necudností. Na nějaké usmívání, vřelost a milost k bližnímu svému už zkrátka nemají čas. Nikdo se na vás neusměje, nikdo se na vás dokonce ani nepodívá a existuje teorie, že v Praze je to stejné jako v New Yorku. V čem? No, pokud byste v MHD nebo na ulici v Praze, nedej bože, zemřeli, všimli by si toho v lepším případě až za několik dní. Pak se ale ocitnete například v Olomouci, podpatek nebo hůl se vám zasekne v otvoru u kanálu a hned vám ti skvělí hanáčtí lidé jdou bez řečí na pomoc. Proč? Snad proto, že jich žije v Olomouci míň. Snad proto, že dobrosrdečnost mají zkrátka v krvi. Můj starší syn Miloš má s přelidněnými městy špatné zkušenosti. Praze nebo Brnu se proto vyhýbá a pobyt v Tokiu nebo New Yorku by pro něj představoval zhmotnilou noční můru. Já sama musím říct, že je příjemná změna, když se procházím tou naší chatovou obcí, 7 kilometrů od Sečské přehrady a usměvaví caparti na kolech se můžou přetrhnout jen, aby vám řekli dobrý den. Neznámý šedovlasý pán vám galantně podrží dveře od místní prodejny se smíšeným zbožím a když mu poděkujete, ještě se na vás na oplátku usměje. Pardubice jsou takový zlatý střed. Lidi jsou tu trochu otevřenější. Prodavačka u hlavního nádraží si vám ráda postěžuje, cituji, že z těch veder by jeden chcíp a v zápětí vás zcela ráda pochválí, že vy nemusíte, protože žijete u Sečské přehrady. Na ulici se na vás někteří lidé dokonce sami od sebe usmívají a pokud třeba nevíte, jak k pardubickým automatickým mlýnům, ochotně vás navigují. Kapitola sama pro sebe jsou ovšem řidiči pardubických autobusů. Těch se určitě na nic neptejte. Mluvte s nimi jen pokud je to nezbytně nutné. Pokořeně zaplaťte kartou nebo hotově svou částku za přesunutí z místa A do místa B a běda, jestli máte na zaplacení pouze papírové bankovky. To už jste si z místních řidičů udělali nepřátelé. A budou si vaši zradu do smrti pamatovat. Každopádně to nebylo vždycky takové. I v Praze jsme se na sebe uměli usmívat. Chovali se jako jedna lidská bytost k druhé a drželi jsme pospolu. Snad to bylo dobou. Snad tím, že jsme měli společného nepřítele, který svíral Československo v jeho železných pařátech. Ale ráda bych, aby se ty časy pospolitosti, galantnosti, slušnosti, časy, kdy bylo normální říct obyvatelům stejného domu i ulice dobrý den. Proto na vás apeluji. Zkuste se na sebe víc usmívat. Nepředstírat, že ostatní neexistují. A věřím, že si tím všichni nakonec zpříjemníme den. A o to nakonec jde. Aby se nám tu všem dohromady líp žilo. Vaše Marie Tomsová.

0: Vždycky česky. Se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou.
1: Na cedulích okolo silnic vidíme často napsáno tady na východě Čech Vroclav. Ale když si pak máme vzpomenout, jak se to píše, tak baborať. Dobrý den.
2: Ano, poradím. Dobrý den.
1: No, tak v prvé řadě je tu český ekvivalent Vratislav. To můžeme také použít, ale z hlediska mezinárodního provozu by to asi nebylo dobře psát na cedulích Vratislav.
2: Bylo by to asi trošku matoucí, i když už jsme u toho, tak například ministerstva nebo některé státní instituce mají nejméně od roku 2019 vlastně významně doporučeno psát Vratislav, pokud o tomto městě něco píšou.
1: No a pak je tu dilema Dresden nebo Drážďany a ono to je město od města, někde preferujeme ten cizojazyčný název, někde ten český překlad. Ale zpátky k Vroclavi, jak to psát tedy po polsky?
2: Skutečně jde u většiny jmén o zvyk, jak se to tady zavedlo. No a u té Vroclavy ta Vratislav asi už tak vžitá není a napsat to polsky není zas tak složité, když si uvědomíme, že polština kromě cizích slov nemá jednoduché V. Takže obě ta V by tam měla být dvojitá. No a potom má to přeškrtnuté L, ta polština, ona má i obyčejné L, když to takhle zjednodušíme. A když to L zaměníme, tak můžeme zaměnit význam. Takže tady si stačí zapamatovat, že to L je přeškrtnuté a V bude dvojité.
1: Můžeme to napsat s dvojitými V, oběma dvojitými V a bez přeškrtnutého L. Je to přípustné?
2: Není, protože tam už jde o výslovnost. To přeškrtnuté L se totiž v polštině čte asi jako U. A vlastně bychom změnili tu zvukovou podobu jména. Ale ještě jsem chtěla upozornit na jednu docela takovou legrační věc, totiž kdyby si někdo dal tu práci a podíval se do slovníku spisovné češtiny, kde je vzadu seznam i cizích názvů měst, abychom se měli čeho chytit, tak tam najde chybu, protože tam je napsáno Vroclav s prvním dvojitým V, ale na konci s jednoduchým, což, jak jsme říkali, není polsky. A navíc je tam dlouhé O, což v polštině vlastně dlouhé samohlásky nejsou. A tady to dlouhé O, když se někde v polštině vyskytne, tak zase říká, že znamená, že bychom ho měli číst jako U. A s tím přeškrtnutým L bychom tam najednou měli dvě U, což už tomu názvu vůbec neodpovídá.
1: Z toho vyplývá, že i slovníky se někdy pletou.
2: Přesně tak, všichni se můžeme splést.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Voda na Sečské přehradě se zhoršila, hygienici nedoporučují koupání. Úřady práce v Česku začnou vyplácet superdávku, prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Fotbalisté Slavie se vrátili do čela tabulky šance ligy, vyhráli i ve třetím kole nad Pardubicemi 2-1. A zítra bude zase hůrko, oblačno až polojasno, denní maxima do 35 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková, pěkné pozdní odpoledne z Pardubic. Voda v přehradě Seč na Chrudimsku se výrazně zhoršila a není vhodná ke koupání. Hygienici tam naměřili čtvrtý stupeň znečištění z 5 kvůli vysokému výskytu sinic.
2: Koupání na Seči představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy, alergiky a osoby s oslabeným imunitním systémem. Mírné znečištění vykazuje i přehrada Pastviny nebo Rybník Hluboký. Naopak, čistou vodu bez závad mají podle hygieniků písníky Mělice a Hrádek, přehrada Březina nebo biotopové koupaliště v Hlinsku. Z Pardubic Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
0: Zámek v Lanškrouně na Orlicko-Ústecku do podzimu zpřístupní lidem s omezenou pohyblivostí, taky konírnu, která je v zámeckém areálu. Hlavní zámecká budova je bezbariérově upravená díl než 10 let. Jedna aktuální zpráva, hasiči zasahují v centru Liberce u požáru střechy dvoupatrového domu na Nerudově náměstí, vyhlásili tam první stupeň požárního poplachu. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, který Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli dostávat víc i samoživitelé s dětmi do 15 let. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra

0: zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Sport. Fotbalisté Slavie se vrátili do čela tabulky šance ligy, vyhráli i ve třetím kole, nad Pardubicemi zvítězili 2-1. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. Počasí. V noci nás čeká přibývá oblačnosti, bude polojasno, během noci začne tedy přibývat oblačnost až na oblačno, noční teploty 19 až 16 stupňů, zítra bude horko. Na strunné frontě čekáme i bouřky ráno. Oblačno až polojasno, během dopoledne se vyjasní, denní maxima zítra 32 až 35 stupňů, na horách 25 až 29. Vítr slabý, ale v bouřkách nárazový je 65 km za hodinu, takže čekáme silnou zátěž teplem. Rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a bio vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 19 hodin, skoro 4 minuty. O nehodách nevíme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pokud se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitída, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný, a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní. Moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda. Zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno. I mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra, není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídám. Vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďko bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienu.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. Té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým by potom koušel. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik, je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopnej si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíše to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový oříšky. Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, ano.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. To 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30, zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30, řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic, ale i mezinárodní účast zúčastnili se tři muži z Londýna a jeden z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala, takže to bylo velmi působivé a pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu, že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně. A člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
1: Pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé. Už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
2: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
1: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.

Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali.
2: To je
1: ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Moišele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Šoa. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma My Heritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické

0: migroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoah. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší české hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní tým z Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
7: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy strážlivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.

0: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
2: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za Svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všechno museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No a zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, Strany národní, která byla později přezdívána jako Staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

náš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Péléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co, prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt a právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často samozřejmě mimo Maleč z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, svodno je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 tisíce 100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik do

0: Prava šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
2: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz, a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošůvky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírkou na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: Tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml. A v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: Uh-huh, to je nějaký geneticky upravený.
2: To znáš druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opevříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
1: Jako stranu, ty jsi tady načal to svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a na dálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Takže do tíže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: Asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Proto určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa, to už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jestli přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, abych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most drahý, most dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most drahý, most dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak jí musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
3: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
2: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
4: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
2: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
5: V současné době se provádí práce na fasádě. V části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
2: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů. Sport. Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 z Příbramy do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už

0: Bez dalšího zdržení u jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzmann. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
3: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
2: Byl to Franta Univerzál.
3: Co kdo?
2: No náš komik.
3: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
2: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
4: Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
4: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
2: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
4: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
5: Ale že koukám jako blázen.
2: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu.
3: Aha.
2: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kvizu já znám, ano. Takový malý blonďák, to je.
2: Ale ne. Kvíz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tak no, já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo?
2: Ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: No, ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, ale takovýhle divný.

0: abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě.
1: Z banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hůhulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele!
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Ale jo, to jo.
3: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No všem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než no, samostně?
3: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících, nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: V František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano. Takový malý blonďák je to.
0: Malý blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník? Ano, ano. Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to je
0: jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no.
1: Ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jo. Ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady,
0: vlastně obrácený,
1: vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle, tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa středost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné, já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle, F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčo, kvečvíčo, zkratka, to je zkratka a přijde sem. Zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: Tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak teda... když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: mě budíš, pravě. Ale... Divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básen?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básen.
2: No to mě mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou. Vidíte, že to mělo
3: hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu to smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křída šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý jsem měla v noci trudý. Seš pro mě jak příliš chudý, vece Hrobníkova dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? To nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo? To vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo? Já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale poženaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no
1: asi...
2: No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
1: Umělé kuří v oko?
2: Umělé kuří v oko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je. No,
1: ale k čemu takové umělé kuří oko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo. Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslavii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
3: Jo, tam. Měl jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Měl jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo.
2: Ale co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No já by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeš by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, to no, je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.

0: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/linka a připomínám v neposlední řadě jako vždycky do třetice i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: traje. Sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam mist pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Takže oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, běž koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam ale za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo, jo.
2: Mesný, no, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně, všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má včely, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelstev tam má, no, tak takhle, no. Ale co, víte, co tady, jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zavolají, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, mají takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000 a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo, to jsou
2: na železo kotouče, nebo pak jsou takový ty ocelový kotouče, kterými si reže cihla a beton, jo.
1: No,
2: tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a půjde, co od nich vemu, jo. No, a to jsou aj některé zahají věci, za 60 000 lejzry a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že?
2: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinačí, jedna byla do betonu, jedna jenom na doci, hej, a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat kde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem mám nějaký ty vrtačky a ty kotouče a všechno. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Jo. Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak některé věci takové, šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, tak, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takové tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A furt nabízí ho nějaké rukavice a takové věci, no tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda jsem spokojený.
1: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No tak děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: To vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k další někomu další.
2: Docetí
1: se všeho dobrého, takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, ano, paní Jitka. Aha.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodeje.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám tu povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu pomluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky ve starých Tachatických a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte,
2: udělala,
1: co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a takhle jsem to smíchala jako kompot.
1: No krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to. Takže když
2: ono to je, ono to je, když je z mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě na to navíc v létě zdravá dobrota. Takže no, zkrátka vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve
2: no,
1: slevě,
2: protože,
1: v akci.
2: Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no
2: takže už přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a vlastně já musel by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom. A budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s tím chodila z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám sehnanýho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který ho vozil ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou. Jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak
2: to je
1: krása.
2: Protože tam je, on tam má přítel, vlastně dělal v Německu na farmě, tam si podejte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak tam je taková jako muzika prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj, takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy, farma, vám přítel vám to řekne, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice Volary Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, na hranice.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: Jo.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to
2: tenhle
1: je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměnej klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměným kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně, že jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je dobře. Tak, paní Věro, moc vám děkuju, ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: Vám taky vám, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: včera bylo
1: se...
2: nějaká železnice,
1: určitě se
2: vlaky,
1: dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím
1: ano,
2: taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte tak se jo, hezky, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před půl dvanáctou pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
2: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: A tomu tému, tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný, aha, i já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
1: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam v Libušku do nějakého obchodního centra velkého třeba?
2: No tak to se tam nedostaneme, já to, jako bohužel.
1: Nejdete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba ne, co se týče ne, oblečení, boty, obuv nebo
2: no,
1: cokoliv.
2: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacov, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
1: Jo, tak to je samozřejmě potřebná věc vždycky.
2: No, ano. Tak,
1: jo, já vás poslouchám, nebojte.
2: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no, tak když je to možnost, tak to využívám.
1: Tak a zkušenosti no, s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
2: Tady aušus žádný není.
1: Žádný není, tak to je dobře.
2: Ne, to jako bych nekoupila, že jo. To jako ne, no, tak to je celku dobrý, no.
1: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
2: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
1: Děkuju.
2: Šťastnou cestu domů, no.
1: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
1: Naschranou naslyšenou, no a my popojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný, 731 800 900, a teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít, těma dobrýma nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatno. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic,
0: protože
1: nebyl
0: vůbec
1: jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Říkal, že je chtěla kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo?
0: Mm-hmm.
1: A teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla v Fortelu, to je obchod nářadím, na Lascích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšef, protože tam byla golasada, já mám dělnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada a původně cena, když jsem se díval do paletekologu, byla 4 000, jo? Takže, jako když budu potřebovat jednou za dlouho, tak bych z principu bych si ji nekoupil. A protože ji slevnili na 800, tak jsem po ní sňapnul a mám ji doteď doma.
0: No
1: prosím. Jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí. Kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice, do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružní pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to, sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je různý.
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale mám oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkový, tak jdu třeba do Frcu, tam je to taky levnější. Takže to z Frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ji můžu mít za 100. Jako, a tu jste,
0: seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct. Jednak teda... pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuju, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač.
1: Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15 anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na ničím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Protože jsem si to přečtu a měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko.
0: Dobře.
1: Tak vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.

0: Kdo má tě rád a Lucie Vondráčková. Tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A se týče těch slev.
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá. No.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí, na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky. A to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. To máte pravdu, to možná u některých
1: věcí. Ale to je plný, a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedena. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějak německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré, tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky, jo, tak to naskládám do lednice, a mám nakoupeno a co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprodeje.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo, takže a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat
1: tak
0: zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb. Je, v obchodě se zdá, je to dobrý. Je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvu, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi s mými nákupy.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to to oblečení.
0: Takže přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase děkuji příště
1: pěkně
0: u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Vidíme sluníčka.
0: Ano. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám, Tuško.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěla říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. Mm-hmm. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný leták ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím. Mm-hmm. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujeme. Uh-huh. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na liže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, jeden řetězec to má šikovně jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. Mm-hmm. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude, jinde to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte ale u těch nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: i možná
0: je, proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: tak všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekupovali ty zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů prodej. Vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak, nebo... tak díky jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky. Mm-hmm. To přijdou tyhle věci spíš jako na manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu, ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci. A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo.
0: No, jakože na zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně
0: to
1: v každý.
0: Koukám. No ale tak je pravda,
1: ale když
0: že...
1: když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to je ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry. A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to z mých, jedna z mých manželských povinností.
0: Ano, ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Třáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky, ne?
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaší paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky a taky děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Mm-hmm. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, mm-hmm. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do schránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný schránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, no.
0: A co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, helejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když nebyli sečenou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak
0: neřešíte.
1: Ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak. No, musím, no.
0: No, tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. A když je to potřebuju speciálního, tak mi dcery poradí, jako.
0: Jasně, jo. Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký spotřebič nebo tak, tak to mi poradí, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano, ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte? Ne.
1: Já se s ním peru, jo.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No,
0: ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: Jasně, děkuju. Já hodně komunikuju

0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový, prázdninový, tak samozřejmě, ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, já myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále, takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc, Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala a tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct nad Kauflandu, no. A prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem se tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksy, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. No a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no zeptám se třeba u kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slavu dají, no což oni schovývají, ne, no slavu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta pro, za tou kasou ještě tam byl nějaký, jo, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku, na skládku. No a pak by pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
0: Jasně, dobře, ale já vás trošinku, Věro, přesměruju, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
1: No to vlastně bylo ve slevě, ale teď, no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, víme, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu, někde tamhle prostě.
0: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
1: no,
0: do odpisu.
1: To, tak, no tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
0: Ještě
1: taky,
0: se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
1: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako...
0: Jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba nevím, oblečení, to, nebo...
1: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, v podstatě. Takže no. Jako nekoupit, jak si tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jenom na ty slavy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už když to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
0: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
1: Tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem
0: určitě.
1: Odpověděla. No.
0: Určitě.
1: Tak nějak prostě.
0: Dobře, tak každopádně.
1: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já si myslím, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
0: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recyktuje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Všem, hlavně zdraví, naslyšenou.
0: Přesně tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce.
1: Můžu, já můžu.
0: Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no. Naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už víte malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblí. A já, když něco je zlevněného, tak tam letím a koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu doma a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiného.
1: Ne, to nejde to vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady a já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
0: Aha, to máte těžší o něco, ano.
1: Tak to mám o to těžší. A to samé je to v potravinách. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
0: Jo.
1: Já jsem nenormální.
0: Nedávám to prostě, ano.
1: Nedá mě to. Vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
0: Ano, to je pravda.
1: Je tady všechno, je tady Kaufland, Penny, všechno ve dvoře máme, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
0: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potra?
1: Jo, to si prohlížím.
0: Sledujete, jo?
1: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
0: Ano.
1: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hlady neumírám, jo?
0: No je.
1: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela já to nějak počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
0: Jo, kam se to vejde.
1: Kam se to vejde? Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
0: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to, určitě.
1: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v krámě, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
0: tak znáte
1: jsem,
0: to zákulisí, ano.
1: V krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To je jedině mě.
0: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, já vím.
1: Ale s tím člověk nic nenadělá,
0: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
1: Ano.
0: Takže tam
1: ono.
0: Může být spousta důvodů.
1: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
0: Nebo tak.
1: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je proti unej. No.
0: Ano.
1: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, 1, 2.
0: Je to vyřešený, 1, 2, 3, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
1: No dobře,
0: paní,
1: to jste hodná.
0: Paní Evo.
1: To jste hodná, ako někdo bude se mnou soucítit.
0: Určitě, jinak děkuju moc, mějte se hezké dny a ať se vám daří.
1: Taky, mějte se
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: Když jsem s vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
0: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
1: Dobře, tak ano. Jo.
0: Dobrou noc.
1: Taky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, nebo možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4 a je tam, může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva a když tam, tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, jo, jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: Mnozí to znají, ale tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No, no a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečetla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Já už
0: pojímám podezření.
1: Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme. Třeba
0: ano, ano,
1: když ten
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: džem. Na výrobu zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: To ani nemá cenu, že jo?
1: Moučných červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není a když to kilo, 2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte pánečku pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby tak bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže to jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a je, říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost, krátka.
1: No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu pomakat ten materiál.
0: Ano, ano,
1: ale
0: ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodeji v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Kni, takže tam byli, to tak nakupovali, no.
0: Tak, tak to je dobře. Tak, no, tak. Dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, tak byste využívala
1: ale
0: určitě.
1: Ale když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže. Ona mi tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
0: ano.
1: Kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Jo,
0: taky, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando, doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv letní období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No, a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využilo.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme si to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky a vlastně to všecko, co tam koupíte, tak tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, jinak je to všecko pod stovku, no. A jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošený, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí, bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží?
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. To je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: To nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Takže vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě jednou takhle zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně. A zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život. Tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živa mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Vždycky se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neoplývám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusného. Nedopečeného, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ti peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když přesně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másla nebo takovýhle těch, tak na to si dávám pozor, mléčné výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurtý a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. Takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se
1: a
0: vám daří.
1: Krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky těšit. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy, otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Tak pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost. Společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let, ne do 18, to nestihnu Vladimíra, ale do 80, že to stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a řekne, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány, a pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuji Josefu Winklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
5: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo?

0: tomu jiná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
1: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě blízký, tady byli vody jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku ukecanou, že jo, takzvanou televizi a tam si masově teda zadovádíme.
2: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu a jak je to k masám?
1: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je vinklář charakter.
0: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo, masového sdělovadla?
3: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
1: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
0: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
4: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
1: No ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit, představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
4: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
1: A to byly velké dveře do sklepa.
4: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
1: to, a rád.
4: Já rád a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no, dobitý baterky.
2: Chtěl
4: bych
2: ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já, jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby sem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký komárky mám, Bohdalka mi to závidí a Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'art a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, já jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já říkám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
1: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tobě? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
0: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70-tinám se píše, že smaroval firmy, že a kremem na boty, pěkně prosím.
1: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožtíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným a vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky, stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stál za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
4: Jednou, já bych...
2: Promiň. Že se jednou, ptala, máš to připravený.
4: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a to se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš kuci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali tu protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, a zahodil je a byly dva bez zubů. A to se mi strašně líbí, to jsou krásný historky.
2: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta, jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká, potká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká: Ježíš, to jsem rád, že vás vidím. Já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká: a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá: no, a dokdy to potřebujete vědět?
1: Je krásný. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídal, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli? No.
0: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
5: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
1: To rád slyším.
5: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

Hlavy tvoje známí podlehly představě, že jsi to ty, že jsi to ty.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

Přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si z polínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my otloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zvoral.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, ano. Já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková knihy ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte?
2: A voilà?
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, vidíte?
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No a jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji.
2: A
3: velmi pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no, jsem.
2: A která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uranině. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kg neměl.
3: Jenomže tu já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale ty to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě procourat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. Kresbě, grafice.
3: Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajgu o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-prahusa zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu. Žít z práce někoho.
3: No tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.